0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak nám záleží pokon. Jsem fakt takovej, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Krásný nový den, co se týče počasí, tak je to takové aprílové, protože předpověď počasí už slibovala, dejme tomu výraznější změnu, ale ráno je jaké je, Švitlení.
1: Já jsem byla připravená na teplo a dostala jsem zimu. Mhm. Tak co to je?
0: Ostravy dokonce ještě po dešti, ale opravdu tak jako to příjemné, jako sichravo, které máme spojené občas jako s nějakým začátkem podzimu. Jak říkám, přes den a ty další dny už se to má lepšit, jenom ať vás to nepřekvapí. No.
1: A kolik má být dneska odpoledne?
0: No, mámu to překvapilo, protože původně slyšela někdy až ke 30, no. Ale možná tak o stupeň o dva víc než včera, jakože plus minus, jo. A myslím, že jich má být trošku teplejší Moravy.
1: No tak uvidíme, Každopádně dobré ráno, Moravo, začíná právě teď 5:57 s vámi. Radím sobě slabedne.
0: Lenča Líčková a čerstvé informace má kolega Martin Fabík. Hezké úterý.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Bystřici u Frýdku Místku. Probíhají tady práce údržby a most je uzavřen. Dále buďte opatrní v Brně v ulici Mendlovo náměstí. Prasklo zde potrubí, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: V Česku se mění pravidla pro převod aut. Bělský les v Ostravě má nové dětské hřiště. U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se zjednoduší převod aut. Vláda schválila změnu, která má řidičům zjednodušit přepis vozidel. Nově by lidé mohli převod vyřídit přes internet a některé doklady nebo registrační značky nechat doručit do výdejních boxů. Změna má ušetřit čas a omezit návštěvy úřadů. Řidiči by si také mohli při koupi nového auta ponechat svou registrační značku.
3: Morava aktuálně.
2: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
4: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
2: U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. V Lutíně začnou stavět nové zázemí pro lékaře a pacienty. V budově budou ordinace praktických lékařů, dentální hygiena a lékárna. Nové centrum bude sloužit nejen obyvatelům Lutína, ale také lidem z okolních obcí, kteří sem za zdravotní péči pravidelně dojíždějí.
3: Rádio Čas, sport.
2: Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole druhé ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Flešmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Dobré ráno.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Hezký nový den, plný muziky, pohody, trošku i hravé nálady a samozřejmě i den, který opět jako přizdobilo nějaké jméno nebo možná jména. Úterý 28. července ve společnosti Rádia Čas. Lení, tak jaká jména? Nebo jméno?
1: No, tak jsou dvě a to druhé bych nečekala. Vlastně nevím, jak se tam ocitlo.
0: Mm-hmm.
1: Teda v tom kalendáři, který mám já. Jedno je mužské. A jedno je ženské.
0: Mimochodem Perlička, poprvé si v uvozovkách lepší, jak my tady soutěžíme v těch kalendářích, tak já tady vidím ku podivu jenom jedno jméno.
1: Jenom jedno.
0: U sebe, protože, ale jaké. Takže jdeme
1: tak
0: na to oficiálně.
1: Ty budeš mít to mužské.
0: Vypadá to ano, krátce. Mhm.
1: Já mám pocit, že se tak jmenovala jedna postava z jednoho filmu a říkalo se mu tím jménem Čistič. A teď přemýšlím, z jakého toho, počkej, v čem to bylo, jak on vždycky ho přivolali, když se měl odstranit tělo a on ho potom rozpustil a vyteklo výlevkou.
0: To byl Dexter, ne, jakoby? Aha, ne. Pardon, Dexter taky čistil, ale trošku jinak.
1: A mám pocit, že ho hrál Jean Reno.
0: Leon?
1: Myslím, že jako...
0: Protože vím, že hráli do Masového vraha, to se snad nějak jmenovalo Leon, ale ano. Takže to není ono, jo?
1: Tak to byl on. A pak tam byla postava tady toho člověka, který potom jako uklízel ty.
0: Vzhledem k tomu, že jsem ten film neviděl, jenom znám takové ty fragmenty a podobně, tak kde je první písmenko.
1: Ale jdeš dobře. No.
0: Jo, jakoby i s tím základem?
1: No ne, že jsi trefil ten film, já už jsem si nemohla vzpomenout na to jméno.
0: No.
1: Tak první písmenko je V.
0: A je to krátké, to nevidím ani sem. Ne, můžu to, já se dneska nechám podat.
1: Tak na splavu seděla...
0: Viktor?
1: Ano.
0: Takže Price.
1: No, ono je ráno brzo, víš?
0: Počkej, a to druhé jméno teda, protože já tady vidím Kubu Viktora.
1: A víš, že já na to koukám, jo, a říkám si, jak já bych ti napověděla, no, Price, no. Dobře, no druhé jméno je Alina.
0: Tak vidíš, tak poprvé, protože většinou já se tady chlubím, ale já tam vidím ještě druhé, třetí jméno.
1: Ale to mám tady jenom online a nejsem si úplně jistá, jestli není tak nějak dodané později.
0: No určitě není kočičí nebo psí, já myslím jako, že Alina je ženské jméno, trošku mi to evokuje jakoby Rusko možná a podobně.
1: No, je to takové.
0: Takže prostě je tam.
1: Je tam.
0: Jo. Takže jste tam, užívejte si svůj den, my se jdeme probouzet a hrát hity, které milujete. Krásný den, 2 minuty po 6.

0: 6 minut po 6. Pomalinku se probouzíme do nového dne. Místy ještě po dešti nebo s takovým jakoby opravdu čerstvým povětřím, takže kdo je takový ten teplejší odchov, klidně jako bundičku nebo svetřík to snese zatím. Jinak vydáme se rovnou na cesty. Lení, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, takhle. Lení, ty si včera zmiňovala, několikrát jsme se vrátili k Thajsku a podobně. Ano. Ještě je tam pořád jako co objevovat. Nicméně v rámci přijíždění z bodu A do bodu B řešili jste i nějak, vyzkoušeli jste třeba místní metro nebo nějakou přepravu v rámci MHD?
1: Ano.
0: Tak já se chci jenom zeptat, jako jestli je tichá. Jestli opravdu je tam kravál a lidi přes sebe hlučí a to, nebo v podstatě každý si dělá to svoje?
1: Je velmi tichá, tam nikdo moc, dokonce jedna paní během cesty autobusem celou dobu telefonovala a my jsme to vůbec neslyšeli.
0: No.
1: To je jako, to plně uvěřitelné. Je velmi taková jako distingovaná tichá, ale jako je to hodně punk. Je to hodně punk. My jsme to chtěli vyzkoušet, protože my jsme se pohybovali těmi turistickými minivany a podobně. A to je úplně pohodička. A pak jsem říkala, ne, musíme zažít to pravé Thajsko. A po jednom dni mě to přešlo.
0: Tak tebe přešlo, pokud si pamatuju z těch vzpomínek, co bys měl jako memoáry Lenči, jakože jste se moc nepotkali s Bangkokem, že ten už je moc,
1: no,
0: jakoby
1: je
0: té
1: moc,
0: energie.
1: No.
0: Nicméně, jak jsem pochopil, tak podle pravidel taky jakoby docela ticho panuje i v místní metru. Až na výjimku, o které se teď hodně mluví, a to je právě to, jak jsem se zasmál, když si no. Stala víc neví.
2: Yeah, you too, just shut the fuck off. Just shut the fuck off.
0: To je paní, to je thajská paní, která točila.
1: Aha.
0: Velkou grupu mladých lidí, studentů, je s doprovodem, kteří byli z Itálie.
1: A hlušili.
0: A kteří dělali neuvěřitelný bugr teda. Byli trošku zprostí, tak lidi se snažili usměrnit právě s citátem, že u nás v metru moc nemluvíme, nebo se takhle neozýváme. Byli tam komentáře, kromě tedy pikantních slovíček, to už komentovala ta paní i s tím, ale vždyť jsme vám do Thajska přivezli peníze. No a ono to má dohru, úplně husinu, a to mě právě pobavilo, když tak mrkněte, buď to na záznam jako na televizi Relax, a nebo taky na novinky.cz, protože později vzniklo virální video, už asi pravděpodobně doma v Itálii, kde teda všichni jako složili jako speciální omluvu. Tak nevím, kdo dal ten pokyn, ale jak ti mladí, tak ten doprovod tam prostě stojí jako ovečky a omlouvají se, no, že to bylo.
1: No to se nedivím. Velké
0: foupá, no. Takže právě na to se ptám, takže vlastně
1: to je jako velký,
0: svého,
1: no hledí, a hlavně je to respekt k těm ostatním, a oni hodně dbají na pravidla, to znamená, že ty prostě se musíš narovnat do té fronty, kde máš stát, oni tě pořád někde přesouvají, aby se jako jim nevybočoval z toho jejich. A je fakt, že i my jsme tam měli na nástupišti takový trošku jako, já nechci říct konflikt, ale byla to úplná blbost, ale stáli jsme mimo nějaký čtvereček a okamžitě ten pán, oni tam mají pořád hlídače, a hned tě prostě usměrňuje a tak. Takže se nedivím, že jim to v tom metru vadilo, a musím říct, že to tam muselo být jako pěst na oko, protože to jako to se vůbec neděje, no.
0: Doprovodné záběry.
1: A teda jako jsem ráda, že těm Italům někdo něco řekl, protože přece jenom když jedeš do nějaké cizí země, tak máš respektovat jejich pravidla. Ty jsi tam na návštěvě v podstatě, že jo?
0: Ano, to omluvné video zveřejnila italská ambasáda v Thajsku.
1: No.
0: Takže jo. Mi jako právě líbí, jak tam stojí jako ty ovečky, ale je fajn, protože ať si každý myslí kdokoliv, asi mi dáš za pravdu, že člověk by se měl přizpůsobit tomu řádu nebo tomu, jak to chodí v dané zemi, kterou navštěvujeme.
1: 100%. A mimochodem, když jsem slyšela to peprmené slovo té paní, tak tu to muselo taky hodně rozhorčit, ne, protože tohle se tam jako vůbec neděje.
0: Ona komentovala slovo, které řekl jeden z těch mladíků. Ona říká, u nás se tohle to píp neříká.
1: Jo, takhle. No, protože to taky to tam vůbec nezní, jo.
0: To je dlouhá ukázka, já jsem bohužel zvolil právě v tenhle moment.
1: Oni mají zase jiné svoje, ale určitě absolutně žádné konflikty na veřejnosti nebo nějaké takové, tak to vůbec.
0: No, takže prstem po mapě s Lenčou radíme na Rádio Čas, a vy se hezky chovejte, ať už pojedete kamkoliv, ať tomu Česku neuděláte ostudu.

0: Tak už jsme několikrát na Rádiu Čas zmínili, co velmi často říká nebo neříká, případně opakuje náš dvorní astrolog Milan Gelnar. Tak dnes 28. července, co cítíš, Lení, jako že by tam mohlo zaznít probíky?
1: Já už Milanovi vůbec nevěřím. Já už mu nevěřím.
0: Že to bych dal jako nový merch na tričko.
1: Jo, ne, já to chci říct, že už mu nevěřím, že by to nikdy mohlo být dobrý, protože od určitého času, od té doby, co se odjel na dovolenou, tak je to jenom katastrofa za katastrofou, tlak za tlakem a špatné situace prostě na každém kroku.
0: Takže by zafungovalo, že se mu dá ty peníze a podobně?
1: Já nevím, ale nemohl bys mu dát nějaké, aby se zase, protože na začátku, nebo kdy to bylo, po Vánocích?
0: Ježíš, ty jsi z toho úplně hin, ale
1: no to
0: opakuje v každém
1: druhém vstupu. Rozverný.
0: Je pravda, že zhruba 3-4 týdny v kuse, možná to... skoro měsíc, ale on říkal, no, že prostě nahoře se dějí nějaké pozitivní vibrace. Myslím, že jsme toho neobjevili ani jeden.
1: Ne.
0: A podobně, ale to teda opravdu jako sypal a každý úvod byl jako velmi pozitivní. Ano. Užívejte si to a my, jo, co?
1: My jsme si říkali, že je zamilovaný. Ovšem podle toho, jak horoskopy vypadají teď, tak se minimálně rozvádí.
0: Takže Milane, jak to vidíš tedy a upřímně samozřejmě.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi konfliktními problémovými. Dařit by se mělo ve věcech globálních a podstatných. Komplikace však budou v malichernostech, mileneckých a partnerských vztazích. Inklinovat budeme k boju mezi mužskou a ženskou energií. Doporučena je tak vzájemná vstřícnost a tolerance. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi tvořiví a hraví. Váhám se bude dařit v uměleckých aktivitách a vodnáři se mohou těšit na skvělé nápady. Ryby si budou užívat s přáteli. Raci mohou bojovat se svými emocemi a štíři budou pokoušeni na poli erotiky. Střelci by měli být úspěšní v kolektivních aktivitách. Berani se mohou častěji setkávat s porušováním zákonů, alby budou na sebe přitahovat pozornost okolí. Kozorozi mohou bojovat s neochotou ostatních. Býkům se bude dařit užívat si smyslového života a pany mohou potrápit názorové rozevře s blízkými. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

0: Dobré ráno s rádiem Čas, dobrou noc všem ponoční nebo ponoční akci, konec konců je čas dovolených a taky prázdnin, je 6.20. Leni, co ty? K spánku potřebuješ absolutní klid, protože pro mě jako nejlepší, když pode mnou, když jsem třeba v Praze v hotelu a pode mnou Rušná ulice a slyším ty tramvaje a podobně a spím jak děcko. Takže mi klid znervozňuje, ale ptám se tebe.
1: Já jak kde. Mm-hmm. Třeba někde, kde je mi dobře, tak je mi jedno úplně všechno, tak spím jako dudek. Mm-hmm. A někde, kde se necítím, tak může být úplně ticho a nevyspím se tam. Takže asi není to o úplně hluku, ale zase nemám ráda nějaký hluk, že by se vedle mě někdo hádal nebo tak. Tak to
0: co asi takhle
1: ne.
0: Klaxon auta celou noc?
1: No, tak to ne.
0: Ne? Ne,
1: no,
0: ne.
1: Tak to rozhodně ne.
0: Viděla jsi? Nebo ti může dát
1: ne,
0: hádat.
1: Klidně mi dej hádat.
0: Samozřejmě, americké Colorado, tam v jednom takovém malém městečku měli tenhle ten problém. Prostě pravidelné, nepravidelné, ale prostě klaxon auta. A docela to bylo o nervy, než teda ráno. Asi tím, že vůbec jako v noci někdo nevyběhl.
1: No, no.
0: Než ráno tedy nezjistili, co to v tom autě, nebo kdo to v tom autě vlastně je. Nějaký tip?
1: Já bych řekla, že to byl mýval.
0: Můžeš trošku zvětšit zvířátko.
1: Medvěd.
0: Ano, přesně tak. Americké Colorado. Klasika, oni si potom už zvyknou chodit s těm obydlím, že už jsou takový oprsklí. Auto bylo otevřené, tak to šel prozkoumat, ale on se tam zamkl. On se tam zamkl, takže pokaždé, když se nějak blbě hnul, tak Bobek specifikoval nejenom ten klaxon. Prý dokonce, pak se zjistilo, protože to všechno dobře dopadlo, prý dokonce spustil i airbag. To prý se divím, že ho netrefil šlak a podobně. No a nakonec to jeden z pánů vyřešil velmi elegantně, že za kliku auta dal dlouhé lano, odběhl, samozřejmě pak to nějak otevřel, takže mohl Bobek zpátky do lesa. Auto prý je zevnitř k nepoužití.
1: Úplně odepsané.
0: Doškrábané a předpokládám, že když jako spustíš klaxon anebo dokonce jako zapneš ten airbag, tak možná i pustíš nějakou tu šťávu zleknutí, jestli mi rozumíš.
1: Jo, tak
0: to je můj tip jenom podobně.
1: A já ještě do té doby jsem si říkala, jestli ten pan majitel s tím nedojel domů, víš, a ta manželka, s kým si tu byl?
0: Ale přiznám se, že to byla první věc, která mi napadla, jak to asi muselo vypadat v tom autě potom, no. Prakticky k nepoužití, no.
1: Jo, no tak jako pokud tam byly i ty nějaké tekutiny, tak to už je potom velmi safe, ale říkám, kdyby přijel domů, víš, a tam ty škrábance a tak a ta manželka říká, tak s kým jsi tu byl? Co jsi tady dělal v tom autě?
0: Oni to velmi živočišně by řekla ještě, ano, přesně tak. Mimochodem, zdá se, že to je příhoda k 10. výročí, protože stejný případ se tam stal prakticky na stejném místě před 10 lety, 2016.
1: Ale to je zajímavé, jak se tam ten medvěd dostal dovnitř, víš?
0: Autíčko bylo otevřené prý.
1: Jo, aha, takže on si prostě otevřel dveře a šel.
0: Sice jsem moc nepochopil, jako jestli jenom jako nezamklé, že tou pacičkou jako se mu to nějak...
1: Pacičku.
0: Ale, nebo já nevím, co to je. Ale tak oni si snad...
1: jako má takovou pacičku.
0: Ale oni si snad umí ty popelnice, ne, nějak otevřít, takže možná, že...
1: Jo, umí, jako, umí. No dokonce opice v Thajsku si umí otevřít ten od skutru.
0: Tam jsou takové ty klasické z těch videí, kdy některé jsou hodné a

0: paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučín.cz.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: minutu půl sedmé, mi končí směna, Lenča tady bude ještě do deváté, protože vám bude postupně odpovídat na dnešní otázku, kterou pro vás máme. Já vám přeju krásný den, v devět potom přijde Aleš a dodá další slovo v rámci Megaléta, takže
1: ale
0: tak.
1: Ale toho ahoj. Není tolik, toho není tolik. Já úplně vím, na co ty narážíš, ale není toho tolik.
0: Tak povídej, přeháněj a ptáme se, já se ptám první Lenči, ale vás, kolik zemí světa jste zatím, opakuju, zatím navštívili, můžete klidně dodat, jako kde se vám to zatím líbilo nejvíc, ale opravdu dneska je to o vyjmenovávání.
1: Země, no, tak mám
0: teď
1: to...
0: myslím, že jako státy, no a podobně.
1: No jasně, a mám to vyjmenovat, tyjo, jako po státech, tak já bych začala od střední školy. Takže určitě Francie, v Polsku, že jo, jasně,
0: dobře,
1: Slovensko.
0: Dobře, zatím to máme jako plus minus stejně,
1: klidu,
0: ano.
1: Holandsko, Anglie.
0: Ano.
1: No a pak už toho moc nebylo v podstatě. Pak už máš
0: potom
1: Tajsko.
0: Takové ty dálavy, jo, a podobně.
1: No tak pak už jenom Tajsko, Austrálie a to je všecko. Jo a Itálie jednou, ale to nebylo příliš veselé, takže 8, no tak
0: a
1: to
0: tak
1: je.
0: Máme plus minus podobné, akorát já určitě trošku blíž. Občas taky návštěva, když třeba jako se tam na den zastavíš a podobně, člověk může hlasovat de facto i pro Monako, protože to tehdy za nás, když byly takové ty poznávací nebo se jelo na dovolené, tak museli mít řidiči těch autobusů ty 8-hodinové přestávky.
1: Ano.
0: Takže občas nás zaparkovali opravdu v tom Monaku. Máme fotku s mámou v 90. Jenom na lavičce, jak jsme seděli, já jsem tam usnul, protože člověk za ty naše peníze tenkrát vůbec nikam nemohl, že?
1: No,
0: tak já přidám ještě Belgii, Lucembursko, já si to často pletu, Lucembursko, Francie, to, jak to je to slavné, jak jsem se počural, viděl Monolízu, že jo, a podobně. No a také to Bulharsko, Španělsko, v rámci těch dálav.
1: Jo, vlastně, já jsem zapomněla ještě Portugalsko, Španělsko a Chorvatsko.
0: Jo, pozor, no tak už máš 11 minimálně.
1: 11, no.
0: A myslím, že bys si ještě vzpomněla na něco.
1: Ne, myslím, že to už je všechno.
0: Jo, fakt.
1: Jako já nejsem až tak zcestovala. To třeba jako oproti některým mladým, kteří prostě jezdí
0: Lení,
1: tam a zpátky.
0: Keniu jsi neřekla ještě.
1: Jo, a Afrika, Kenia.
0: To je taková jako taková maličkost, která je docela význačná a podobně.
1: Tak daleko, že jsem na to zapomněla. Jo, tak 12, no ale jako jinak třeba znám lidi, kteří cestují mnohem, mnohem víc.
0: Jo, občas vidím, jak člověk občas sleduje nějaké lidi na sociálních sítích, že prakticky každý víkend někde, jo, ale to prostě musíš mít v krvi.
1: No, a
0: tak musíš mít nějaké peníze, právě si říkám, jako kde to berou, ale...
1: My to taky tam škrabeme, letos uvidíme, no a zatím toto léto jsem říkala, že mám dovolenou na 4 kolech.
0: Jo, zdá se mi být poněkud nešťastným, jo? A
1: ano, zbaštilo to auto. Každopádně, co vy, kolik zemí světa jste zatím stihli navštívit, ale ty si toho teda stihl celkem dost na to, že teď jezdíš už jenom Brno-Praha?
0: To je dobrá poznámka, no, já jsem... Vždycky, jak se někdo diví a podobně, ale myslím, že to musíš znát a ty to máš tak někde mezi, ale to prostě musíš mít nějaký gen, jo, jako v krvi, že prostě tě to láká a podobně. Já taky říkám a rád bych jednou viděl, ale myslím, že to bude lepší ve dvou, než jsem takový sám, když kdo ví. Já bych chtěl vidět podzim v New Yorku, že jo, a třeba dát si kafe v Reykjavíku, jak vždycky říkám, a ten sever mě hodně láká Evropy.
1: Tak možná se tam ještě tak nějak jako podíváme.
0: Což, jo, ano, přesně tak, my se tam podíváme, teď jsem právě chtěl říct, že příště řeknu, ať mě vezmou sebou.
1: No.
0: Já myslím, že mě zabili.
1: Jo.
0: Já myslím, že mě zabili.
1: Já myslím, že by ti to neřekli, že tam jedou.
0: Jdeme běhat? A já, ne.
1: No, na kávu.
0: Na kávu a potom jdu na seznamovací apku. No dobře, takže klidně využijte i WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800, anebo samozřejmě Facebook k dispozici. No a to, o čem jsme mluvili, to nás čeká po 8 hodině raní.
0: To.
1: No ne, tak jako ta reportáž.
0: Ano, přesně tak. Prostě spojíme se s někým ve světě. To můžeme říct.
1: Jsme tady měli hrát v Karpatech.
0: Jo, a to je dobře. Ten, se kterým se spojíme, to vždycky říká, ať jak se tomu říká, týzujem, že jo?
1: Jo, tak si počkejte po 8 hodině raní.
0: A možná k němu přijde i ta. Ne, to už byl špatný teasing. Tak když spolu spíme,

0: Lenče a Radim na Rádio Čas, krásný den se nám probouzí, připomínáme ještě jednou, to ráno je trošku chladnější, ale směřujeme opravdu ke krásným letním dnům. Je 6.37, Leni, co je nového?
1: No a právě, že směřujeme k těm letním dnům, bylo by dobré se na ně pořádně připravit.
0: Jak?
1: Nevím, jestli jsi slyšel o novince z Japonska.
0: Zatím mi to nic neříká.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka a schladí tě na nějakých 5 stupňů Celsia, nebo tam je jako takováhle zima. Automaticky se vypíná po 20 minutách, má kolečka, takže můžeš kdekoliv ho vozit sebou, sedneš si do toho, schladíš se a jdeš dál.
0: Asi na festivaly to nepraktické, protože jednak by to používali ostatní, někdo by to odnes, že jo, chápu dobře. No. V rámci toho festivalu asi nás to sledovalo, nebo mě to určitě sleduje ten mobil, když si s někým konverzuju a hlavně těch pár týdnů zpátky, jak byly ty 40, tak mi potom začaly vyjíždět nejenom virální videa, ale mám pocit, že to byly placené reklamy. Vypadalo to jako sluchátka.
1: No.
0: A každý říká, jako, co to na těch festivalech, oni si dali ta sluchátka kolem krku, ne na uši, ale kolem krku a z toho, kde obvykle jsou uši, tak asi zřejmě něco fouká a podobně, takže to ochlazovač na krk na tyhle ty akce.
1: Jo.
0: Jo? Ale prý podle recenzí to vydrží možná jako pár minut, ale možná jako taková krabička, doslova krabička poslední záchrany, není špatný nápad.
1: Jako jo, tady chladící box, ale vypadá mnohem robustněji.
0: No právě, si říkám, no.
1: Je to taková jako přenosná mraznička na člověka.
0: Takže vlastně taková mini kryokomora, dá se říct,
1: tak,
0: ano.
1: Tak,
0: ano.
1: Tak, no. Jenom si říkám, že je to trošku jako nepraktické. Víš, jako na přenos, že to musíš tlačit.
0: Trošku to vypadá vlastně jako opak takové té domácí sauny, jako mají některé ano, ty moderní domy a tak dále.
1: Ale že se vlastně hodně zapotíš tím, že to budeš tlačit před sebou, že? Aby ses mohl schladit. Jinak ta cena je taková lidová. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
0: Mě by i tato cena schladila.
1: Tak, stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
0: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Rádiu Čas.

0: čas. Naším heslem je vždycky hity, které milujete, no a hity, které milujete naživo, si můžete dopřát i s další cenou v rámci Megaléta, kdy skládáme tajemnou větu Rádia Čas a když ji složíte celou a odpoledne řeknete kolegáčkům v pravý čas, tak získáváte vždycky úžasný kulturní zážitek a dneska to opravdu bude o muzice.
1: Dneska to bude velké a velkolepé a je to něco, co jste možná zažili naživo, v takové zkrácené verzi, ale co zbořilo celou Ostravar arénu v loni?
0: Ano, přesně tak. Mega koncert Rádia Čas, kde jste mohli slyšet naživo prakticky všechny zásadní hity skupiny Queen, ale Queen to nebyl.
1: Ale byli to Queeny, kteří letos slaví 20 let na scéně a k těm 20 letům si nadělili spoustu koncertů. Jeden z nich proběhne už 26. srpna v korunní pevnůstce v Olomouci a vy můžete být v rámci Megaléta u toho.
0: Tak tedy skládejte, tajemná věta má 4 slova za nás. Je vždycky to první, to startovní a to zní?
1: To zní dneska.
0: Ano, přesně tak. Dneska nebo dnes platí obojí, to je jedno, takže dnes zapište si a to je tak asi všechno
1: dnes.
0: Pro tuto chvíli. Ano, zapište si to dnes, ano.
1: To je dnes všechno.
0: Dnes. Anglicky today.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Někdy ploužící, někdy opravdu pozdravy z tanečního parketu s rádiem Čas. Žijeme muzikou a to i dnes, v úterý 28. července.
1: No a podíváme se na dámu, o které já mluvím velmi často a velmi ráda. Ráda už je z toho takový trošku jako znuděný, ale mně to přijde prostě jako skvělý příběh.
0: No povídej přání, nebo no, ukázka nejdřív?
1: Slovenská zpěvačka Adéla Jergová, ona velmi zabodovala v jedné reality show, kde se hledala popová skupina Cat's Eye.
0: Naštěstí to vlastně nedopadlo.
1: Naštěstí vyhodili.
0: Ale těsně pod, jako vlastně pod příčkami finále, že jo?
1: Přesně nějak. Tak a myslím si, že udělali velmi dobře, protože ona by se tam hodně trápila, jelikož je zrozená pro solovou kariéru, pochází tedy ze Slovenska.
0: To originál.
1: A teď vydává nové album Prima. A k tomu tedy vydala i doprovodný videoklip nové písničky Ain't in LA.
0: Ain't in LA asi.
1: Tak.
0: Jo. Ne, já se koukám a zase máš pravdu, to se musí nechat, než pustíme kousek, protože vlastně je to začínající člověk pro ten hudební biznis, jo. A v podstatě před 4 dny premiéra a už 1,5 milionu zhlédnutí, to je jakoby dobré znamení. Takže malá ukázka toho dobrého znamení.

0: Děvče, které máte tělem, protože když s ní jako slyšíte rozhovory, tak je to taková milá holka, která si s vámi povídá o tom, jak pracuje. Jo, mimochodem v motivu i v rámci toho Hollywoodu videoklipu mi to trošku připomíná i Vesnu, protože jsou tam použity ne moravské, ale pravděpodobně slovenské lidové kroje.
1: Ano, ona natáčela právě tenhle klip na Slovensku a mně je to takový vzkaz pro všechny holky a dívky, které mají nějaké sny, aby si za nimi šly, protože ona, i když v té Americe je velmi úspěšná, tak se neustále hlásí k těm kořenům. Slovenským kořenům a proto si i nezměnila jméno. Ona je pořád Adéla. Pořád vlastně si říká Adéla Jergová, není, jo, nějak to neupravovala, nechala si svoje vlastně původní jméno.
0: Myslím, že by to nebylo dobré rozhodnutí, kdyby si to upravila na Adél.
1: No, to ne, to ne.
0: Jenom jsem si vzpomněl na jedinou věc, a to mi asi dáš za pravdu, i když jako cením, že opravdu je tam to doma. Pamatuješ, jak jsme se včera bavili o tom, co je v dnešních videoklipech nejčastěji?
1: Ano.
0: Tak tu esenci tam nabízí, asi tak.
1: Jako no. Samozřejmě velmi sexy, ona je hodně pohybově nadaná.
0: Ale je to hezké, když vlastně jakoby pocitově i ta kamera, to všechno, ta Amerika, jako ta taková ta filmařská, to prostřídne a vidíte tam ty paneláčky, ta sídliště, nebo ty ta zákoutí slovenská.
1: Jo, ale já mám prostě pocit, že někdo ten šmrnc jako v tom má a někdo moc ne. Schválně já ti pustím potom, až tady vypneme mikrofony, tak ti vypnu nový klip právě od té kapely, do které ona dělala ten konkurs a srovnáme si to, jak na tebe působí tenhle klip a ten.
0: A
1: to mě hodně zajímalo.
0: A holky jsou úspěšné, recipice Arizona?
1: Jo. To je úplně globální, tak oni hledali globální kapelu.
0: Jak
1: které...
0: jsem říká, jestli se myslíš
1: o ony?
0: No jasně, aha, no. Jo, to jsou ony.
1: A udělali z nich globální, protože to měla být vlastně alternativa tady pro nás K-popu.
0: No a podobně, no. Kecaj, no. Co to takové, nebudu říkat nic, no. Člověk totiž nikdy neví, kdy se tady zjeví ve studiu, že jo?
1: Jo, přesně. Fenomény, no.
0: A tak dále.
1: Mimochodem tleskáme, máváme, Adéla Jergová za mě jako jeden z velkých objevů hudebního světa a musím říct, že i ty komentáře nebo nějaké prostě příspěvky potom na těch sociálních sítích, takže to funguje a že opravdu i těm holkám dodává sebevědomí, aby se šli za svým, protože ona vždycky prý věděla, že bude takhle slavná.
0: No, jak to říkám vždycky některým novým kolegáčkům, prosím tě, hlavně se neměň, tak jí to vzkazuju na dálku a doufám, že jí to zůstane, no.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Queenie, Marka Ztraceného, havířovské slavnosti a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň, je mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku mezi oblastí Horní Heřmanice Štíty. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazily se dva osobní automobily. Stále buďte opatrní v Brně v ulici Mendlovo náměstí. Prasklo zde potrubí, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: V Česku se šíří podvodné SMS zprávy. V Ostravě začne v srpnu velká oprava Rudné ulice. V Brně bourají bývalou Melodku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se šíří nový podvod. Policie varuje před falešnými SMS zprávami, které se tváří jako výzva k zaplacení pokuty za parkování. Odkaz ve zprávě vede na podvodné stránky, kde lidé vyplní údaje z platební karty a mohou přijít o peníze. Policisté proto doporučují na podobné odkazy neklikat a každou výzvu k platbě si raději ověřit u oficiálních institucí.
0: Morava aktuálně.
9: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy.

0: ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 000 tun materiálu.
0: V Brně bourají bývalou melodku. V Králově Poli začala demolice budovy, kde dříve sídlil známý hudební klub Melodka. Na jejím místě vyroste nový dům s hotelem, kancelářemi, obchody a parkováním. Stavba by měla začít ještě letos a hotová má být v roce 2028.
2: Rádio Čas Sport.
0: Artist Brno při premiéře nebodoval. Nováček nejvyšší soutěže v úvodním kole podlehl doma Mladé Boleslavi 2-4. Brňané se soupeřem drželi krok, ale doplatili na chyby v obraně. Hosté si tak z Brna odvezli všechny tři body. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Dobré ráno.

0: milujete. S Lenčou a Radimem dneska cestujeme, bude 7 hodin, to až za chvíli, pěkně prstem po mapě, v každém případě připomínáme ještě jednou první slovíčko tajemné věty Rádia Čas.
1: Dneska.
0: Jo, to je ono. Vlastně, to je, ano, to je ono. Zapište si ho, jinak dobré ráno Moravo a hity, které milujete.

0: Na rádiu Čas s přáním krásného rána, je to dneska hodně o číslech, přesně řečeno, kolik zemí světa jste zatím navštívili, se ptáme, případně kde se vám líbilo nejvíc. Máme tady pozdrav první WhatsAppové tedy. 13 evropských států, jestli dobře počítám, a moc bych se chtěla znovu podívat do Švýcarska a potom za oceán do Kanady. Tak to byla vlaštovka od Mily a ještě jedna, tady nevím, jestli je víc jakoby států nebo fotek, které k tomu dorazily. V každém případě Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Turecko, Řecko, Egypt a naposledy týden zpět Albánie. Tam hádám, že to je asi hodně za sluníčkem vždycky, hodně, že? Péťo, děkujeme.
1: Hanča píše na Facebooku, navštívila jsem 3 státy, Německo, Bulharsko a Maďarsko, a stačilo, nejkrásnější stát je naše překrásné a malebné Česko.
0: Hele, tam máme vždycky co dohánět, já teda mám spoustu koutů, které
1: Jarmilka celkem cestovala a začala jsem v Rumunsku, pak Ukrajina, Rusko, Chorvatsko, Slovensko, Německo. Jo, v Německu jsem byla taky vlastně, jasně. Řecko, Polsko, Itálie, Bulharsko, Turecko a Maďarsko. Jo, a v Turecku taky.
0: Takže už jsme nakrkali, jo, už jsme 15.
1: To roste. Pavla, jestli dobře počítám, tak 3. No a Leonka píše Bulharsko, Řecko, Tunisko, Egypt, Maroko, a Maroko, tam bych se ráda podívala, Senegal, Emiráty a Kapverdy.
0: No, to už začínají pomalu takové ty exkluzivity, takže samozřejmě čím originálnější, tím lepší. Rádi vás je slyšíme, klidně využijte i audiosprávy na 7766 12 800. No, ale není takové to jakoby cestovatelské svrbění, to se týká teď jako, ty jsi naznačila, že poznat další kouty Tajska, že jo?
1: No tak jako v Tajsku já bych nejraději bydlela. Asi tak. Ale moje svrbění je Vietnam. To je můj sen, už dlouholetý. No.
0: Ako vidíme, no. Nebo už víme, že uvidíme?
1: Já nevím, uvidíme.
0: Takže už vidíme, že jo?
1: Co děláš v lednu?
0: Cože? Já nikam nejedu, prosím tě. Martina, jako jo, ne, vůbec nehrozí, prosím tě.
1: Jo.
0: Ne, počkej, a do jakého byste jeli počasí v lednu?
1: Musíš jet, pokud bychom jeli v lednu nebo v prosinci, tak musíš jet na jih, aby tam bylo teplo. Na severu je zima.
0: A je to teplo jako takové to cestovatelské, nebo takové to plážové, jako 30 a víc?
1: No, 30 a víc moc ne, ale je to takové jako plážové, ale v pohodě. Není to těch 40, co je potom
0: na to
1: jako
0: pojíždění značka je dál. Dobře, tak jo. Prosím vás, pište, nahrávejte, inspirujte nás, třeba nám tak ještě něco cinkne, že tohle musíme vidět, a jinak zlatí jste, hezký nový den, 7.05.

0: 7.09, Lenča Radim, hity, které milujete, no a taky svět, který občas nabízí dobré, občas bolavé zprávy a občas to prostě, co řeší každý z nás, takzvaně střechu nad hlavou. Koukám se jenom takový na trend, já vím, já se to nechtěl, dobře, tak víš co, tak já začnu pozitivně, jo?
1: No, tak
0: Včera mi vyjel, protože já nesleduju Facebook, já nemám jakože nějaké taková ta pípnutí z Facebooku, ale občas mi vyjede. Včera mi vyjelo, co chystáš, chceš to říct?
1: Co?
0: V srpen? Ostrava?
1: Jo.
0: Protože tak to začalo, jo? Takže...
1: Že budeme swapovat.
0: To já nevím, co to je.
1: Jo, počkej, jo, u mě na Facebooku. Jo. Ty totiž nejsi informován o posledních událostech. Ne. Ano, že já budu mít lekce jogy v Ostravě.
0: Jo, přesně ano. Tak. 13. je ten den D, je to první, ve Vítkovicích, že jo, přesně
1: první
0: tak.
1: První lekce ve Vítkovicích, ano, jogista.
0: No a při té příležitosti mi to dostalo na tvůj Facebook a vlastně jsem viděl takové to naše takhle pravidelné téma, ale samozřejmě je to bolavé téma, protože prostě prodáváme barák. Teď už můžu říct, že všichni společně prodáváme váš barák.
1: Všichni se snaží prodat náš barák.
0: A já jsem si až vlastně teď rozklikl, protože tam je odkaz jakoby na ten, je to nádhera.
1: Je
0: to opravdu, má to krásnou energii a trošku jako nechápu tam jako ty, jak to nahoře běží nebo klokotá všechny ty jakoby osudové spoje, protože to je barák, který přímo volá po majiteli.
1: Ten dům je nádherný. My s domem není problém. Tam jde o to, že to místo, jakoby, ale ne místo zase, že to vypadá, že to je postavené na indiánském
0: Ne, pořebiště. Pozor, tak jako pro boha, vždyť víme, že to je v Příboře. Příbor je malý, krásný, historický.
1: Ano.
0: A Lenča potřebuje nádech a být blíž té Ostravě.
1: Prostě
0: bo
1: já mám
0: yoga,
1: ráda...
0: bo divadla, bo cestování. A
1: bo
0: tak.
1: Město a já jsem big city girl a zkusili jsme to a prostě nefunguje to. Takže tam není nic špatně, jenom prostě já jsem špatně v tom místě.
0: Jo, tak jenom jako kdybyste náhodou jako věděli o někom, kdo by rád baráček a třeba rád jako v prostě jezdí autem a neřeší, jako jestli je to v menším nebo větším městě, tak mrkněte na Lenka Líšková a ono vás už to navede asi správným směrem.
1: 10 minut na Nový Jičín, 10 minut na Vrídek Místek a 25 minut Ostrava.
0: Tak a já se teď dostanu na začátek své zajímavosti. Nejenom v rámci toho bydlení, stejně jsem věděl, že to asi naťuknem. Teď prý jsou nové trendy a já jsem si musel nechat jako vysvětlit. Prostě hodně teď velký zájem o byty, buď to 1+0 nebo 1+0,5. To víš, co je?
1: Ne.
0: To jsou většinou, buď se to říká apartmány, nebo prostě mikrobyty, které většinou nemají vlastní kuchyňský kout.
1: Jo.
0: A někde něco společného a tak dál, ty se hodně používají na investice. A potom ještě verze 1+1,5, a to je něco mezi jakoby prostě jedno a dvoupokojovým bytem, s tím, že tam máte jenom takový ten speciálně, to už jsem párkrát viděl, takový ten výhřez, do kterého jenom vtlačíte tu postel, jo?
1: Jo.
0: To znamená, že pak musíš jenom si hlídat, aby se od někud dobře větralo. Tak co se člověk nedozví? Tak to prý teď jako je velmi v kurzu.
1: Je to celkem zajímavé, možná se nedivím tomu, proč je to v kurzu, protože když se dívám na ceny bytů, tak tak možná sklípek bychom si mohli potom pořídit. Každopádně už jsem zažila i takové pronájmy. To bylo za Prahou a tam jsem zažila pronájem, že dokonce prádelna a kuchyň byla zvlášť. Takže celé patro chodilo vlastně do kuchyně a
0: já dokonce prádelna. Už viděl inzerát, kde to byly dokonce tři dveře, ta hlavní jako v uvozovkách obytná místnost, jedna nějaká ta toaleta a druhá ještě koupelna zvlášť. Jo?
1: No, no.
0: A mám pocit, že jedno z toho bylo ještě šerované se sousedním bytem.
1: Co bylo ale zajímavé, třeba tam v tom okolí té Prahy, to byly myslím něco okolo těch Hřevnic nebo tak bylo zajímavé, že tam nebylo to jako levnější. Bylo to normálně prostě napálené.
0: Tam zase jako zohledňují tu přírodu, víš, jakoby, že si blíž přírodě a dál tomu velkému městu. No.
1: Jo, tak to byla hodně drahá příroda. Každopádně dokážeš si představit, že bys bydlel v takovém bytečku, kde sdílíš kuchyni s dalšími lidmi.
0: Ne.
1: Já taky ne.
0: Já umím bydlet, já žiju na strašně malém prostoru a mi všeobecně k životu stačí hodně málo, ale já potřebuji vlastně ten taneční prostor pro sebe.
1: No,
0: což
1: no.
0: Se týká i vlaků, že jo, a jak moc cením, když sedím sám a tak dál.
1: Já to mám stejně a musím říct, že třeba bydlela jsem i ve spolubydlení, kde byla jedna kuchyně a podobně a bylo to dost ouvej, no.
0: To je prostě něco podobného, jak se každý směje, že nemám rád vosy a klíšťata. To je něco, proto jsou zvířátka, která mi narušují tu osobní zónu.
1: Ano.
0: A já je tam nezvu, takže tak.
1: Takže ty lidi jsou jako zvířátka, která tě narušují tvoji osobní zónu.
0: No to by nezvládl, no. Jakoby takové spolubydlení, nebo právě proto mi traumatizovali i lyžáky a takové věci, no.
1: No, mimochodem, to říká i jedno ruské přísloví, to mi říkala jedna kamarádka, že může bydlet 100 žen v jedné místnosti. A je to úplně v pohodě, ale každá musí mít vlastní kuchyň.
0: Aha, jsem myslel kosmetický stoleček.
1: Ne, a to si myslím, že je pravda.
0: No, tak posíláme tohle poselství dál, tohle se teď děje ve světě, kdyby něco, tak Lenča Líšková, ženská v teplákách, ne? Nebo něco takového.
1: Jogínka v teplákách.
0: To je pozor Instagram, kdyby něco. A on vás to dohledá, naťukne a jako nikdy nevíš a držíme palce, ať se vám prostě dobře bydlí, protože to je základ všeho.

0: Řekl bych, že tahle ta písnička je přesně stělesením takovou esencí Bravíčka. Tenhle mě ještě lízl, to jsem vnímal tohohle pána, říkal jsem mu česnek, jo. To česný hox, to uměl říct málo kdo, takže prostě česnek, taková typická piha krásy na klukově a mimochodem hezky dozrál. Dneska už je to 50, to je neuvěřitelné, jak to letí, no. A muž jednoho hitu, no, na rádiu Čas.
1: Tak já... To krásný úvod.
0: Hity, které milujete.
1: Jakože děláš, víš, že si vždycky představuju, jako my o tom tak, a my umíme frfňat, a to vy víte, jo, že my na nikom nenecháme nic suchou, ale pak si představuju, chápeš, ten člověk, jo, který celý život dělá tu muziku, jo, žije tím, je úplně prostě tím pohlcen, miluje to, snaží se tím nějakým způsobem uživit, udělá teda jeden ten hit a potom tady my ho řekneme, no tak a je to tady jako muž jednoho hitu.
0: No, další neznáš, no.
1: No.
0: Ale takový probám, to bychom mohli dělat jo. Speciál.
1: A já myslím, že oni to i ví, ne, ti umělci, jo. Že?
0: Ale možná, že jim fakt stačí jenom ta radost toho, že živí, že koncertujou a i takhle je to jako slušný přivýdělek, prostě kluby, takové ty jako menší místnosti a
1: mimochodem, na světě. A někdy jeden hit ti úplně stačí, však si vem Mariah Carey, její vánoční hitovka, kolik ona má za tantieny.
0: Tak teď by tě ale hnala, divucho. Víš, kolik má hit paradových jedniček?
1: Ale já tím chci říct, že jeden hit by jí stačil na to, aby její rodina nemusela do konce svých dní pracovat.
0: Na tohle téma je vlastně můj oblíbený film, komedie. Anglicky to bylo About a Boy a myslím, že česky jak na věc. Hugh Grant, jo. Který se doma jenom poflakoval jenom proto, že jeho tatínek právě napsal kdysi jednu jedinou vánoční písničku, ano, a máš pravdu. A žil z toho jako celou tu dobu s tantiem, no.
1: Protože my jsme o tom nikdy mluvili a tu částku jsme říkali roční, já už se nepamatuju, ale
0: částky.
1: Bylo to jakože jenom třetina by nám stačila na vyřešení všeho.
0: A hlavně Mariah se dokonce nějakých, už je to pár let zpátky, ale čtvrtstoletí po premiéře téhle vánoční písničky podařilo dosáhnout ještě hitparádové jedničky v Americe, takže jako pořád. Jo? Já myslím, že ona vždycky už tak už v půlce října začne dělat.
1: Korunky, je to tady.
0: Ale co s nimi dělají? Vždyť stejně jenom jako žijou v tom baráku. Co pak ona si občas zajde do nějakého toho Aspenu či co, ale jak sedí doma a nic, chudák Mariah, jako, máme na nějak políčeno.
1: Ty máš úplně představu takovou zvláštní, jakože co lidi dělají v pysi, že sedí v baráku a má peníze.
0: A sbírá motýlky, no.
1: Já bych třeba věděla, co s tím.
0: Já vím, to je tvoje moto. Takže první tvoje moto, věděla bych, co s těmi penězi a druhé, nevěřím Milanovi Gelnarovi, řekla přesně před hodinou.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi konfliktními problémovými. Dařit by se mělo ve věcech globálních a podstatných. Komplikace však budou v malichernostech, mileneckých a partnerských vztazích. Inklinovat budeme k boju mezi mužskou a ženskou energií. Doporučena je tak vzájemná vstřícnost a tolerance. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi tvořiví a hraví. Váhám se bude dařit v uměleckých aktivitách a vodnáři se mohou těšit na skvělé nápady. Ryby si budou užívat s přáteli. Radci mohou bojovat se svými emocemi a štíři budou pokoušeni na poli erotiky. Střelci by měli být úspěšní v kolektivních aktivitách. Berani se mohou častěji setkávat s porušováním zákonů, alby budou na sebe přitahovat pozornost okolí. Kozorozy mohou bojovat s neochotou ostatních. Býkům se bude dařit užívat si smyslového života a pany mohou potrápit názorové rozevře s blízkými. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
6: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
7: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se zmíním

0: Že jste to vy, tak ještě jednou první slovíčko tajemné věty Rádia Čas skládejte. Dneska je to dnes, případně dneska, o jak je libo. Prostě začínáme slovem dnes. A jenom připomínám, že se nás můžete dát kdykoliv, třeba i ve světě, o kterém si taky dneska povídáme na casradio.cz. A teď už je to v režii Lenči. Do světa vyrazíme nebo zůstáváme doma?
1: Do světa. Mm-hmm. Do světa vyrazíme do Spojených států amerických, přímo do Kalifornie za Arnoldem Schwarzeneggerem.
0: Tak co je nového u Arnolda?
1: Tak celkem žádná jako velká událost, ale on teď je oslaví 79. narozeniny 30. července. No a tak nějak posílá do světa vzkaz, jak se udržet stále v podstatě tak nějak jako mladý a v kondici.
0: Pokud se nepletu, protože on teď dokonce má napříč celým světem to řeknu, placené přednášky, takové ty motivační. Myslím, že to není jenom takové jenom povídání, protože on dře teda do úmoru, že to je poctivá práce.
1: On právě doteď chodí do posilovny, jezdí na kole, chodí, běhá a sportuje tak, jako kdyby v podstatě mu bylo mnohem méně. A hodně lidí se ho na to ptá, proč to ještě dělá, proč už si neodpočine a podobně. No a on sám říká, že prosazuje filozofii, která zahrnuje disciplínu v regeneraci. To znamená schopnost přizpůsobit se a nevzdávat se pohybu, i když už je obtížný. On říká, že když člověk zjistí, že už je to pro něho těžké, že ho něco

0: bolí a podobně, tak to velmi rychle vzdá a neměl by, protože pohyb je celoživotní údržba. No. A taky zdůrazňuje, že kondice nemá cílovou čáru a vítězstvím je už samotná účast na tréninku. A to se mi teda extrémně líbí.
1: Mohla bys ještě jednou říct tu hlavní myšlenku nebo tu hlavní větu, takovou tu první?
0: Že člověk se nemá vzdávat, no, no. Když ho něco bolí.
1: Doufám, že nás slyšela Meraja. Protože, já se omlouvám, ale Meraja je ročník 1970, pokud se nepletu, a Arnold teda za rok teda kulatiny, jo. A mimochodem, konec konců, co si budem povídat, jeho kolega Sly Stallone ten letos, ano. Myslím 80 let a podobně, oni jsou o rok.
0: No.
1: A jo, takže jen tak na okraj, jo. Takže jen tak se, já nevím, co mám za...
0: Jste nás někde Meraja přes časradio.cz poslouchal.
1: Jo, jo.
0: Ale to je to normální, jako to už je to už je to?
1: Ne, dobře, takže...
0: To už je nepováženou.
1: Dobře, takže 3, 2, 1, už nikdy Meraja.
0: No jasně.
1: Ne, ne.
0: Počkej, fakt, budou ne. Vánoce. Ale je pravda, že kdyby Meraja...
1: To si odsedí na saních. Nic a dost. Můžeme jít dál? Můžeme jít dál, prosím tě, můžeme jít dál.
0: To už je úplně
1: já jsem zlatý. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Můžu jenom teď jako trošku navážno, jenom trošku navážno, protože jako čas od času se stane, většinou z lunchu na popudu, jakože jako přijde na přetřes Mariah Carey, jo. Ano, jako o tom pohybu si myslíme svoje, ale mimochodem já mám pár písniček nebo dokonce alb, pro které mám slabost, jo, a tak teď jenom ať víte, jako že vím, teď vydává v speciální bonusovou desku ke slavnému albu Daydream, jo, po 30 letech, spousta hitů, které známe dodnes, Fantasy a tak dál, takže jako přehled má, my jsme řešili jenom tu pohybovou stránku věci.
1: Ale tam jenom zpívá.
0: Cože?
1: No, že tam jenom zpívá na těch albech.
0: No, výborně. No,
1: takže
0: no.
1: Když vlastně to jenom slyšíte, tak je to geniální.
0: Pódiová prezentace, to je jiný příběh, v každém případě s námi... Cože? A vždy jsem doplnil jenom tebe.
1: Ale mě to vlastně pořád baví. Já si myslím, že klidně jako dalších 5 hodin můžeme probírat Maraju a pohodě.
0: Ne, pro boha, jako... Talent jako ona, jako, ježišmarja, nechme toho.
2: Pojďme dál.
0: Kolka Martin Fabík je s námi, Marťo, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Tak hele, bude to na prstech jedné ruky, žádné ruky nebo mnoha rukou, kolik zemí světa si zatím navštívil?
2: To bude hodně, no, to byl Egypt, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Dubaj.
1: Dubaj, jo.
0: To mě taky překvapila Dubaj.
2: Ale to jsem byl malej, to jsem tam nešel teďka, to jo, jsem byl jako malej.
0: Jak jsi jako malý vnímal jen tak na okraj? Tady je holko, nebo jako užíval jsi fakt, jako připadlo ti to pohlezní?
2: Já jsem si užíval především tobogány v tom Dubaji. Jinak jako mě to bylo jedno, kde jsem, já jsem potřeboval jako být
0: jsi
2: s tou rodinou.
0: Ty pořád ta voda, že a tak.
1: Jo, já jsem si vzpomněla, já jsem byla ještě v Bosni. Vždycky vzpomenu až později.
2: Tak super.
0: Takže už 16 lení?
1: 16, no.
0: Jsme začali jako někde kolem desítky, ale časy pořád vzpomíná.
2: Ale, 16 je dobré.
1: No ale jeden pán na Facebooku, teď ho nemám otevřeného, ale psal přes 50.
0: Jenom připomínáme všem, kolik zemí světa jste zatím navštívili, třeba kde se vám líbilo nejvíc. A trošku jenom poprosíme i WhatsAppové, jo, teď přišla zpráva další, ale WhatsAppoví trošku pospávají, dělejme ráju. Ježišmarja, 7766 12 800 a už dost. Teď, no počkej, abychom to teď neslízli, Lenča se ptá, jo?
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Já bych chtěla předem říct, že za to nemůžu.
2: Dobře.
1: Že... Prostě ten dnešek tak je, ale budete si trošku připadat jako u maturity, jo?
2: To půjde.
1: Takže v roce 1353 třetí žena Karla IV. Je korunována českou královnou. Karel IV. Měl 4 ženy, že dokážeme vyjmenovat, to tady máme pořád.
2: Eliška Přemyslovna byla jedna.
0: Já budu říkat paní, jo. Já si pletu, tak se sníme na paní Falcká, paní Pomořanská, paní z Valoa a paní, řekni první písmeno aspoň.
1: Co jsi říkal?
0: Svídnická.
1: Ano.
2: Jdu pryč.
1: Ne, to ještě nebyla otázka, to bylo jenom opáčko.
2: Dobrý.
1: Mě by zajímalo, která z těchto 4 žen byla maminkou českého krále Václava IV.
0: To je dobrá otázka.
1: No. Protože tam šlo o to, že taky potřeboval nějakého nástupce.
0: A tak já myslím, jako, že bychom to mohli dát tak postupně. Já jsem to zúžil na 4 a ty, Marťo, vyber.
2: Já bych řekl ta Falcká.
0: Paní Falcká?
2: Paní Falcká.
1: To je jediná, kterou si pamatuješ.
2: Jo. No,
0: tak já typuju
2: ještě Pomořanská.
1: Jsi blízko, protože ta porodila Zikmunda, ale Václava IV. Anna Svídnická.
0: A to jsme nevěděli, teď už si to budeme pamatovat.
1: No. V roce 1926 probíhá rozhlasový přenos Olšanského hřbitova při příležitosti 70 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Mimochodem, tenhle spisovatel se narodil jako Karel Havlíček. Odkud pochází přízvisko Borovský?
0: Já mám pocit, že to dal od své rodné obce, ne? Borová to byla nebo něco takového?
1: Nechtěla jsem vás trápit, ale trochu budu, dáte dohromady 2 díla Karla Havlíčka Borovského.
0: Byl tam ten král Lávra?
1: Ano.
0: Co? Ano.
2: Já se jenom nadechnu.
0: Mácha je
1: díky,
0: má.
1: Marťo.
0: Mácha je má, Karel Havlíček, potom se mi tam plete ten. Počkej, nějaké ty elegie.
1: A jaké elegie? No, kam on byl odsunut?
0: No já vím, on byl odsunut do Brixenu, ne?
1: Ano.
0: Ale to nebyly Brixen, to byly, ježišmarja, a Alps...
2: Něcovské elegie, ale co předtím?
1: Vy jste skvělí.
0: No.
1: Já bych to nedala. Tyrolské elegie.
0: Tak jako no.
2: Tak jo.
1: Poznejte panovníka, který v tento den v roce 1540 nechal popravit za vlastizradu Thomase Cromwella. Takže tento panovník pochází z Anglie, založil vlastní církev, toužil po mužském dědici, ale dějiny změnila jeho dcera, popravil dvě své manželky a celkem jich měl 6.
0: Rudolf 8.
2: Náhradně za 5, prosím.
0: 6 žen Rudolfa 8.
2: Co to?
0: Ne?
1: No, ne.
0: Ne, Rudolf? Ne, proboha, Rudolf. Ne. Jak se jmenoval 8? Jindřich 8.
1: Ano.
0: Proboha.
1: Ano, jsi mě zmátl tím Rudolfem, ne, ne, ale to je Jindřich 8.
0: Tak jako.
1: Mhm. Ano, ano.
0: Co je, Marťo?
2: Nic, pohodě, jenom tady dýchám, aspoň mám cvičení.
0: Můžu? Já mu dám jednu.
1: Dej.
0: Je to otázka pro otužilce, jo?
2: No.
0: Při jaké teplotě mrzne voda?
2: 0 stupňů.
0: Výborně! No, děkuji.
1: Tak my se ale vrátíme ještě k Jindřichovi 8. Která ta jeho dcera změnila dějiny Anglie? Kdo to byl?
0: No tak v tom případě Alžběta.
1: No jasně. To už bylo jenom takové jako jednoduché. Dnes slaví narozeniny taky Kaori Chinen, což je japonská hráčka Go. Uh-huh. Jak se Go hraje? Go. Jenom popište tu hru.
2: Tak hraje si to rukama.
1: Ano.
0: Mě to připomíná, že to je nějaká stolní hra, jako připomíná to nějaké něco jako kombinace, já nevím, skákací dámy nebo něco takového.
1: Jo.
0: Jako,
1: no. Jo, připomíná to naši dámu, ano, ano. Jsou to bílé a černé kameny na hrací desce, no, kde se snaží ten hráč vlastně uhamounit co největší území.
0: Takže uznáš?
1: Ano, uznávám, rozhodně. Dobrý. Jak se jmenuje deska, na které se Go hraje?
0: Wu.
2: Hu, hu.
0: Či?
1: Tak mám možnosti. Tak za A Zohan, za B Goban, za C Logan.
2: Myslím, že to Bčko, to Gohan.
0: Jo. Velmi japonský.
2: Jo,
1: je to tak. No a dnes slaví taky narozeniny tento muž.
4: To bych mohl zahrnout. Současnost jsou takový jako nespokojený a často mi jakoby předestírají. To jste nečekal, že to takhle dopadne, že jo? A já vždycky říkám, ne, my jsme měli 4 pilíře. Ten jeden byl...
0: Jo, jo.
2: To mi připomíná jiný herecký hlas, jo, jo. To už to není, bohu.
0: Jo, jo. No. Hlas znám. A teď hlas už je kolik 7.41 a podobně, tak hoď nám jenom nějakou indici, no, a se to vybaví.
2: Ty brďo, no, tak to... A má vlasy a oči, že?
1: Tak vlasů tak nějak jako pomálu.
2: Aha.
1: Ale má dceru.
2: Ale je to podobné jako...
0: A je to kategorie herec tedy?
2: Jiřímu Krumpolovi.
1: Ne.
0: Režisér?
1: Ne.
2: Zpěvák?
1: Ano.
2: Aha.
1: A?
0: Ty to musíš vracet, že, tu ukázku znova, že jo?
1: Ne, já vám ji pustím, že? Já vám pustím dál, on ještě mluví.
0: Klidně, no, jestli aby neřekl.
4: Zbavit se nadvlády Sovětského svazu, přestat být okupovanou zemí. Druhý byl zbavit se vedoucího komunistické strany.
0: Jo, už vím, jo, díky bohu, no. Díky bohu.
2: Takže to je zpěvák.
0: Aha, no, tak jak to dělá do politiky, je to skladatel, já ti napovím, jo? S cizí ženou v cizím pokoji. Anebo stáří, jsem tvé stáří, pozvi mě dál.
2: Tak zeptejte se mi teďka na Bodvaru, ať je to kompletní.
0: A nebo Pražský výběr ti ještě napovím.
1: No. Mm. Ale to jsem nechtěla jít tak jako prvoplánově, chápeš?
0: No, já ne, přijímal. Jako dobrá si, no. Ale dlouho to nám to trvalo. Mm.
1: Cera Natálie.
0: To už neví, to neví. Ne. Já myslím, že ona přestala zpívat, když on se narodil. Takže,
1: jo, to je pravda.
0: No, takže, takže Michal Kocáb.
1: Je to tak. Pánové, já vám gratuluji, bylo to naprosto impozantní.
2: To bylo.
0: To nás bylo hodně baví, jak to chystáš. Užili jsme si to, jo? Jo, aha, tečka. Které milujete? Radio Čas.

0: Tak má být, ale opravdu děkujeme všem, protože dneska máme takové cestovatelské okénko na Rádio Čas. Ptáme se, kolik zemí světa jste navštívili. Zatím, jo. A píše Lucka, měla jsem tu možnost žít v několika zemích, dokonce žít a zůstala jsem v hodně zemích. Déle, nejenom opravdu týdenní pobyt, ale bylo to opravdu na roční fázi, rok, dva někde a tak dál. On je to bez háčku a čárek, jo, takže se v tom trošku motám. A teď, bydlela jsem v Německu, nějakou delší dobu v Holandsku, ve Velké Británii. Procestovala jsem samozřejmě týdenní dovolené jako Itálie, Chorvatsko, Francie, Slovensko, Rakousko, Slovensko, tady ty státy kolem Česka, ale kde se mně osobně nejvíc líbilo a kam doufám se ještě jednou vrátím, Austrálie, kde jsem s manželem bydlela o něco málo přes rok, tam opravdu je to úplně jiný svět, nám se strašně moc líbilo, udělali jsme velkou chybu před 15 lety, že jsme se vrátili, takže buď opravdu, až budou děti větší, tak se tam vrátíme, nebo snad na stará kolena, že se tam opět nějak dostaneme. Lucie.
1: To je právě krásné, mít nějakou takovou zemi, že tě to tam prostě táhne, že to je to ono, že tam to cítíš, tak to je úplně vždycky to nejlepší.
0: Já pocitově jenom taková douška k tomu, protože jsem vždycky koukal na Austrálii, pro mě jako je to divá zvěř, hadi a moc teplo na mě, nicméně co jsem tak jako sondoval, tak já mám pocit, jako že bych asi měl rád Melbourne. Protože Melbourne je takové během dne čtyřiroční období, jak se říká, je to takové jako nejvíc evropské počasí pro mě, tak doufám, že těch breberek by tam bylo míň.
1: Já jsem byla jenom v Pertu a ve vnitrozemí, nádherná příroda, ale jako jinak mě to neoslovilo, teda musím
0: říct. Říkala, no, že tím neznacinkla Austrálie. Tak
1: asi už znova na Eno. Jan píše 9. Indie, Indonésie, Spojené arabské emiráty, Nizozemsko, Norsko, Finsko, Mexiko. To bych taky zajela do Mexika. Amerika, Kanada. A tam jsem byl na mistrovství světa ve fotbale. No a Robert píše hezkou zprávu. Já jenom Česká republika a Slovensko a zdravím z Kuby. Takže asi to rozšířil na Kubu.
0: Jo, a mimochodem, jak tam bylo těch skromných 9, ale tak to byly teda zářezy. To jako bylo takové to, že možná už nepočítají ani Chorvatska a spol. No a v rychlosti ještě jedna od tvojí jmenovkyně Lenky. Pár zemí jsem navštívila, vzala bych to od Polska, Slovenska až po skoro všechny státy jižní Evropy. Krásná byla Madeira a Gruzie. Ve Francii se mi hrozně líbilo Chamonix, ne? Říká se to dobře Chamonix, ale všechna místa mají své kouzlo. Takže tak.
1: Madeira je nádherná, tam jsem taky byla. Ale
0: to jsi nezmiňovala. Takže 17.
1: Ale ona ne, ale ona patří k něčemu, ne?
0: Ona je pod Portugalsko, ale to samostatná země. Takže tak rozhodně je dál od Portugalska. Takže jsi byla na Madeiře a byla si v Portugalsku.
1: Jo, tak to je pravda. To, ale Madeira je nádherná, ale já nevím, jestli bych tam letěla ještě jednou. Protože tam je takové velmi zajímavé letiště. Tam vlastně přistávají ty letadla čelem do zdi. Musí to dobrzdit. A ještě jak se to stáčí, tak tam občas fouká vítr a třeba kamarádka takhle letěla na Madeiru a doletěla tam až za 2 dny, protože kvůli větru se nedalo přistát.
0: Včera jsem viděl, ale bohužel, to možná by nám AI vyhledalo, jedinou zemi, nevím, jestli to byl přímořský stát nebo nějaký jako menší stát, jediná země, kde letadlo přistává jako na dopravní křižovatce.
1: Jo.
0: To znamená, tam je ta přistávací plocha a ty vidíš, jak prostě ty semafory zastaví auta zleva a zprava a to letadlo tam to... Včera mi to někde vyjelo, ale bohužel už nevím, co to bylo.
1: Tak klidně, pokud víte, co to bylo, napište na náš Facebook nebo taky na WhatsApp na 7766 12 800 a přidejte, kde všude jste byli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.

Rádio Čas. Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo!

0: Myslím, že máte pravdu. Před malou chvílí v rámci těch cestovatelských perliček na Rádio Čas jsem zmiňoval i fotku, myslím, že to byla fotka, kde je vlastně rozestoupená silnice, regulární silnice, a přistává tam mimo jiné i letadlo, že prostě to je jako jediné místo na světě, kde je to takhle možné. A dostali jsme zprávu, myslím, že to bylo letiště na Gibraltaru.
1: Ano.
0: Ano, jinak cestování je nejlepší na cestovatelském kontě, mám mimo Evropy třeba Maroko, Kapverdy nebo zamilovanou Madeiru, kterou jsme taky zmiňovali, tak to je Jarka. Jarko, díky moc, díky moc. A my se s Lenčou za chvíli podíváme a nebudeme sami taky vlastně kousek dál do Evropy, do severní Evropy, je to tak?
1: Ano, podíváme se do místa, které je vám skrze karamelky velmi známé.
0: Ano, přesně tak. Místo, pokud posloucháte pravidelně Rádio Čas, kde pobývá, a teď opravdu už hodně pravidelně, i náš rejža pro televizi Relax Jirka, i když teď ho máme tady za humny, doslova za dveřmi, za stěnou, a místo, kam ráda vyráží mimo jiné i kolegyně Eva Riegler, která o tom udělala už několik speciálů, jste s rozumem taky třeba.
1: Mm-hmm. No, takže se podíváme a můžeme to prozradit. Jasně, zase. Takže jdeme do Finska.
0: Přesně tak, za chvíli za Evou a jejím partnerem.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
0: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Dále buďte opatrní na trase státní hranice se Slovenskem Třanovice. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Pozornost mějte v Brně na hlavním sjezdu a nájezdu v oblasti Lán. Nákladní auto srazilo zvěř. Provoz může být omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Školy a školky v Česku procházejí opravami. Orlová získá nové pozemky pro bydlení. Olomoucký kraj podpoří projekty na lepší vodu a kanalizaci. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík.

0: Upravují třídy, jídelny, tělocvičny nebo rozvody. Na práce každoročně vyčleňují desítky až stovky milionů korun.
1: Morava aktuálně.
0: Orlová získá nové pozemky pro bydlení. Město odkoupí téměř 30 hektarů půdy v části Orlová Poruba. Na pozemcích by v budoucnu mohly vyrůst hlavně rodinné domy, ale také další služby a občanské zázemí. Radnice chce území připravit pro nové obyvatele a podpořit tak rozvoj bydlení ve městě. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší odvádění odpadních vod i zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
2: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
0: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody.
1: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisté Českých Budějovic začali přípravu na novou sezónu. Motor poprvé vyjel na led pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického. Tým se připravuje bez obránce Pavla Píchy a útočníka Parkera Bela. Jihočeši přes léto posílili kádr a před startem extraligy je čeká 10 přípravných zápasů. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
4: Ahojte, tak ještě jedna douška pro změnu od někoho jiného. To letiště, o kterém mluvil Radek, je na Gibraltaru, píše Martin Zavířova. Mimochodem mám tady doprovodnou fotografii a teda Radek to viděl, pardon, teď už jste mě zblbnul, Marťa to viděl strašně moc. Polsko, Belgie, Nizozemsko, Itálie, tam se nám s manželkou líbí, dále nás manželka vzala na Zanzibar a to bylo pošušňáníčko, paráda, krásný zážitek, fajn lidé a celkově, jo, služebně taky Minnesota, Wisconsin, škola cizího jazyka a poznávání jiné národnosti a zvyků a určitě bych ještě se rád vrátil na Zanzík, po domácku řečeno, plánujeme, až malá vyroste, taky Mauritius, až se doplní prasátko. Pěkné vzpomínky mám na Dubaj, kam jsem měl, mimochodem všechno je to o manželce a rodině, to se mi hodně líbí. Kam jsme jeli na svatební cestu a bylo přenádherně, moc teplo.
5: A mě teda trošku jako mrzí, že tady David napsal na Facebooku jenom 49 a ještě počkej, a tady Martin 50, protože to bych, já bych to chtěla vyjmenovat. Mě by to zajímalo, prosím vás, jestli někdo navštívil 50 zemí světa, tak je vypište a já slibuju, že je přečtu všechny.
4: Dobře, tak jo, to, co se někdo tak zlegrace napíše teď a podobně. Jak říkáme, za chvíli v této hodině zamíříme taky do Finska, kde jsou naši kolegáčci, ale jak jsem tak jako zaznamenal, možná nebudeme opěvovat ani tak krajinu, ale jako spíš místní kave, což se k nám hodí.
5: Já se na to moc těším, mimochodem máme zprávy z Finska, že už jsou ready.
4: Jo, tak dobře. 8.03, Lenka Radim a za chvíli taky Martin a Eva na Rádiu Čas.

0: Hity, které milujete do všech koutů světa a do jednoho takového malebného koutu, kde mám taky jako cestovatelskou položku jednou určitě ano. Teď zavítáme za našimi drahými kolegáčky.
1: Marťa a Evča jsou ve Finsku a my je máme na telefonu. Ahoj, ahoj, zdravíme a máváme.
2: Iva huomenta mari.
0: Aha, popili po ránu, takže to...
1: Tak nic, tak to vypni.
0: Teď jsme slyšeli dobré ráno, nebo co, Marťo?
2: Ano.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Tak to je přesný překlad, dobré ráno, Moravo, my jsme si to trénovali celý večer. My nebudeme nějak zdržovat, my jsme si řekli, že vám zavoláme ohledně jedné takové kultury, a to je kávové kultury, protože vím, že oba dva milujete kafe.
1: Ano.
2: A pro Lenku mám jednu úžasnou zprávu, protože vím, že miluje filtr.
1: Ano.
2: Tak tady ta byla bez Vyříkově vidění a všichni posluchači Rádia Čas taky, kteří mají rádi filtr, protože tady to funguje úplně jinak než v České republice. Přijdeš do kavárny,
1: no.
2: Řekneš si, jestli chceš hrníček malý nebo velký, většinou si Finové a teda i my bereme velký. A oni ti dají ten hrníček a ty jdeš a vybíráš si z várnice, si nabíráš kávu, buď chceš nějakou medium, nebo samozřejmě tu tvrdší. Nabereš si plný hrnek, do toho si dáš kafe, můžeš si dát kravské, můžeš si dát samozřejmě ovesné. Teď to vypiješ, to kafe, máš na to, kolik chceš času, a řekneš si, dám si další kafe. Jdeš k várnici a znovu si naliješ plný hrnek kafe. A takhle to můžeš opakovat dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, desetkrát, jak si jenom vzpomeneš. Takže tohle je kávová kultura ve Finsku, nám z toho trošku padala čelist.
0: Takže koncept bez jedného hrnku vlastně.
1: Tak. Já bych řekla, že takhle vypadá ráj. Takhle nějak jsem si ho představovala. A vy ho teďka
2: žijete. Já ještě než předám slovo Evičce, tak je jedna taková perlička, která by se vám určitě líbila. Víte, že my každý rok vždycky prodlužujeme smlouvy a podobně. Tak ve Finsku existuje dokonce taková věc, že když se uzavírá smlouva s lidmi, kteří spolupracují, tak do smlouvy se dává takzvaná povinná pauza na kafe. Oni to mají přímo zakotveno ve smlouvách, že Finové vyznávají, že musí být, nebo musí, jo, ale je to tak, že oni to vyznávají tak, že mají ve smlouvách povinná pauza na kafe, takže během pracovního procesu lidi automaticky vědí, že tam mají třeba, nevím, 8 nebo 9 nějakých přestávek na to, aby si mohli dát kafe. Což si myslím, že je docela fajn, a myslím si, že trošku statistiky více vám potom předá teď Evička, které předávám slovo.
1: Já jsem úplně nadšená.
0: Mimochodem konec konců taky.
3: Taky úplně nadšení.
0: Evi, ahoj, ahoj, zdravíme
3: ahoj,
0: taky, dobré ráno.
3: Krásné ráno, hýba momenta.
0: Jo, já jsem chtěl říct Mekula moment, takže to je něco jiného.
1: No. Ale já se teda musím zeptat, protože když teďka to začalo o těch smlouvách, jo, samozřejmě doufáme, že něco nového i nám přivezete sem, tak neplánujete, že byste tam zůstali, jo, protože přece jenom s Evičkou máme ve čtvrtky ženy v čase, tak bych nerada.
3: Lení, samozřejmě máme ty roupy od první chvíle, kdy jsme tady přijeli. Protože tohle je ráj nejenom kávový, ale já teda jsem se i rozhodla, protože tady pořád pijeme ten filtr a samozřejmě máme ho na pokoji a je tady enormní výběr kávy, ale úžasné kávy, úžasné. Tak jsem se rozhodla, že si teda budu dávat alespoň z té kavárně kokosové latte. A každý den, když jsem si dávala kokosové latte, tak jsem zjistila, že potom jsem taková jako strašně naspídovaná, že jsem jak na pružinkách. No a až třetí den jsem zjistila, že když si tady objednám latte, tak tam mám 4 šoty espressa.
0: Hrvy moje!
3: Takže já jsem standardně v 9 ráno měla už 2 filtry na pokoji a další 4 espressa v kavárně.
0: Na druhou stranu vy ostatní se nalekejte, Evča snese opravdu hodně, to je jednak.
3: Ale to už bylo za hranou, Ráďo.
2: Ale ještě doplníme Vičku, my se samozřejmě, my se to užíváme, ale těšíme se na vás, těšíme se na Rádio Čas, protože to opravdu milujeme. Ale Evička má pro vás ještě jednu hodně zajímavou statistiku, co se týká pití kávy, což spousta lidí neví.
3: Tak ta statistika spočívá v tom, že vlastně Finové, a to si taky fakt myslím, že se o tom neví, jsou největší konzumenti kávy na světě. A vypijou 10 až 12 kilo kávy na hlavu, to znamená včetně dětí a kojenců, pozor. A vychází to zhruba na 5 až 7 káv denně. Takže já jsem prostě taková finka, no.
1: Já mám pocit, že úplně jako, že to je taková dovolená, kde se plave v kávě. Mimochodem, Evi, já jsem velmi ráda, že mám tebe na telefonu, protože já jsem se tě chtěla zeptat, jo. Přece jenom ty tady u nás na Rádiu Čas děláš jste s rozumem, jo.
3: Ano.
1: Ale viděla jsem nějaké storíčko na Facebooku a bylo plné čokolády.
3: Ano, ano, Lení. tohle je prostě finský skvost a je prostě geniální, lahodná. Má to krásnou historii, protože to vlastně založil tady tu čokoládovnu jeden finský podnikatel snad na konci 19. století, ale pozor, on měl kořeny ve Švýcarsku. Takže ta čokoládová chuť má vlastně ten švýcarský punc. Je naprosto úžasná. Nejoblíbenější je teda mléčná. Velmi často se kupují kombinace malina, čokoláda, nebo máta čokoláda, ale těch příchutí je tam enormní množství. A teda musím říct, že i ta hořká, to je absolutní božstvo. To je prostě slast.
2: A já Věčku možná doplním, ono je to vlastně vnímáno jako finský národní poklad, oni si vlastně nedají na tuhle čokoládu dopustit, ale samozřejmě, protože vás máme rádi, tak se můžete těšit, že vám určitě nějakou dobrotu tohle charakteru dovezeme, protože v Česku ji prostě nekoupíte.
0: My z Finska teď dostáváme v jednom kuse nějaké dobroty, tak se těšíme na novou várku. Vy navíc máte tu výhodu, to musíme ještě zmínit, vy tam prostě jenom nesedíte a necpete se, jo, vy jste pořád v pohybu, to je jedna věc. A jenom taková praktická pro ty, kteří jsou už načatí, nejen kvůli kafe, ale té celé finské filozofii, toho šťastného národa, ještě pořád platí repelenty sebou?
3: Bohužel rádi pořád platí a já se teď musím smát, protože my jsme usedli dokonce do kavárny a zrovna je po dešti, takže je tady tak jako trošku zataženo, je 16 stupňů a teď jsme si sedli k té kávě, k tomu poctivému skořicovému šneku a já koukám, že kolem nás lítá komar.
0: Říká, že to je Mordor, no opravdu.
3: Tady
0: no.
3: Úplně poplácávala stehna a věřím, že to posazení v kavárně dneska odneseme bez štípance.
2: Ale jinak, kdybyste se chystali do Finska, tak si rozhodně nemusíte brát české repelenty, protože ty na místní komáry zásadně nefungují. Musíte si koupit v podstatě repelent. Tady ten finský, ten na ně částečně funguje.
0: Ano, se speciální kofeinovou složkou. Tak. Ano.
3: Ano.
1: Možná proto tolik pijí tu kávu. Já teda doufám, jenom jak to tak poslouchám, protože je to hodně o kávě, o dobrotách a tak, tak doufám, že teda přivezete jeden kufr navíc.
2: Jo, my jsme se koupili, jo, to se nemusíš bát, jako v podstatě každý, když zjistil, že tady jsou dobré čokolády, po nás tady dovezeme čokolády.
3: Ano, těch zpráv je opravdu spousta.
0: Ještě hrozí takový ten prodlužovací reflex, za ty roky, co se známe, párkrát jste to měli, když jste se hodně zamilovali do té země, takže my plus minus počítáme, že se uvidíme příští týden, ale plus minus taky, že přijde ještě taková ta zpráva ještě pár dní navíc, jo, takže...
2: Jo, je to možné, ano. Ale já myslím, že do září jsme tam.
0: Výborně. Předdomluveno, prosím vás, užívejte, pijte, jeste i za nás, lásky kopec, pozdravte třeba i krajany a prostě užívejte si zasloužilý odpočinek, chtěl jsem říct.
2: Zdravíme úplně všechny, zdravíme vás, všechny posluchače Rádia Čas a ještě vám na závěr řekneme, že nejkouzelnější pozdrav, který tady je můj.
1: Můj.
0: A to si říkám, že se svým blízkým můj, takže vlastně vidíte, mám finský šmrn.
1: A co to znamená můj?
3: A nebo taky mojka.
0: Asi, takže mojka. Jako, asi tohle, no. Ňuňu.
1: Jako ňuňu? Můj?
0: Je to tak, že jo?
3: Není, právě že není.
2: Ahoj.
3: Takže my přijdeme do obchodu a paní prodavačka nám řekne můj.
1: To je ráj, někam přijdeš, někdo ti řekne můj, dá ti kýbl kafe a nakrmí tě čokoládou. Já chci za váma.
0: Ježíš, tam zase někam jde.
3: Tohle je ráj.
2: Mějte se moc hezky, zdravíme všechny a těšíme se na vás.
0: Eva a Martin Riglerovi a potom šťastný dojezd domů. Mějte se krásně.
1: Těšíme
3: se. Děkujeme. Moj.
1: Chaj.
4: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka. To je dobré ráno, Moravo.
8: Máme to ruchu cestovatelské, pravda teď je trochu kofeinové ráno, protože před chvílí jsme si volali s našimi kolegáčky Evou a Martinem Rieglerovými, kteří jsou ve Finsku, už se tam vrátili, protože si tuhle zemi zamilovali. Popsali jsme si ne saunovou, ale kávovou kulturu ve Finsku a máme tady reakci. Krásné ráno k vašemu hovoru, mně teda stačí jedna káva a to hned po probuzení a žádnou jinou si přes den nedávám. Chlap už 8 let funguje bez kávy a nemá jí potřebu vyhledávat. Obdiv, že dá někdo tolik káv, já bych asi celý rok nespala, no, někdo je na to hodně citlivý, Míšo.
9: Ale ono je to jiné, když člověk cestuje, to teda musím říct, že třeba když jsme šli ještě s mojí kamarádkou tu svatojakubskou cestu Camino, tak my jsme fungovali v podstatě jenom na kávě. My jsme chodili od kavárny ke kavárně a tam mi to nic nedělalo. A tady, kdybych vypila 3-4 kávy denně, tak by byla úplně hotová.
8: Jsi snob? Jsi kávový snob, jakoby záleží, takhle poznáš, jako když je káva uvej. Já jsem poznal asi jenom dvakrát v životě a to už asi byl, já tomu říkám většinou popelník, byla nějaká přepálená, to už jsem cítil i já teda.
9: Teď už to poznám, protože můj Marťa mě naučil pít dobrou kávu a teď je to se mnou strašné, protože v podstatě nic než, jiného než filtr nepiju a někde ho ještě stále nemají, takže tam já si nemám co dát, no.
8: Tak je pořád ještě co zlepšovat.
9: No.
8: A co dneska? Takhle, my vám naznačíme, přesně řečeno dvorní astrolog Milan Gelnar a vy se podle toho zařiďte. 8.22.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
10: Úterý bude dnem s převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi konfliktními problémovými. Bařit by se mělo ve věcech globálních a podstatných. Komplikace však budou v malichernostech, mileneckých a partnerských vztazích. Inklinovat budeme k boju mezi mužskou a ženskou energií. Doporučena je tak vzájemná vstřícnost a tolerance. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi tvořiví a hraví. Váhám se bude dařit v uměleckých aktivitách a vodnáři se mohou těšit na skvělé nápady. Ryby si budou užívat s přáteli. Radci mohou bojovat se svými emocemi a štíři budou pokoušeni na poli erotiky. Střelci by měli být úspěšní v kolektivních aktivitách. Berani se mohou častěji setkávat s porušováním zákonů, alby budou na sebe přitahovat pozornost okolí. Kozorozi mohou bojovat s neochotou ostatních. Býkům se bude dařit užívat si smyslového života a pany mohou potrápit názorové rozevře s blízkými. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
11: Rádio Čas.

0: Ranní siesta, úterní siesta s Lenčou a Radimem na Radio Čas. Hezký den všem. Já teda myslím, že to někdo praktikuje, jo? Takže to není zas tak jako úplně, jak to mám říct, citát s velkým C, ale jako moc se mi líbí, Lení, jestli s ním souvisíš, teda souvisíš to, souhlasíš a souvisíš, kdyby cestování bylo zadarmo. Už nikdy byste mě neviděli.
1: Ano,
0: jo, že jo.
1: Hned.
0: Ale jsou tací, kteří se tak dokážou poradit, že? Vlastně prakticky jako, že hodně improvizují a strašně málo korunek v kapse.
1: Dá se stoprocentně. Akorát já nejsem takový ten cestovatel, který by každý týden musel být na jiném místě. Mm-hmm. Já mám ráda právě někde pobít.
0: Mm-hmm. Jako, že a jít užít trošku si do hloubky toho místa, kde se nacházíš. No, vyrazili jsme s mikrofonem do ulic a chtěli jsme už ani ne tak vyjmenovávat jednotlivé země, ale spočítat je, kde už jste všude byli.
2: Čtyři asi.
3: To jsou skoro všude. 30. Takových 10 až 40. A nejvíce se mi asi líbilo na Slovensku, v Košicích, na sídlišti Luník 9.
4: Asi 20. 45.
5: Nejsem typ, který opravdu vyhledává, chtěl by cestovat, nejsem tenhle typ. Stačí mi tady něco u nás, hezký, Štěrkovna, a jsem spokojená.
6: 15, to 20 až 25.
7: Zatím jsem navštívil 3 země. Nejvíce mi asi líbilo na Slovensku.
8: 8. Tak 5, 6.
9: 23.
10: 19.
11: Navštívil jsem asi 12 zemí.
0: Nejvíc mi dostal pán 10 až 40 zemí, nejlíp se mi líbilo v Košicích. A teď nevím, jestli žertoval, nebo jestli to košické sídliště Luník, nebo Luník je ničím specifické, ale jako ceníme otevřenost.
1: Ano, ano. Mimochodem Slovensko tam zaznělo celkem často, takže máváme našim bratrům Slovákům.
0: Tam mám co dohánět.
1: Já taky. No, já bych tam
0: jsem neviděl. Vím, že je kouzelná Banská Štiavnica, odtamtud pocházela jedna moje citová investice.
1: No, ale teď Ali se teďka vrátil z Tater a teda tam bych nejela taky.
0: No, říkal, že v cenově teda,
1: cenově už je to prostě, já nevím, Německo, Rakousko?
0: Turistům zem, nebo takhle, jakoby, políčeno na turisty, asi takhle
1: tak,
0: bych řekl cenově.
1: Hodně, jo, jo, hodně. No.
0: Jinak ale zdravíme k sousedům, protože i tam nás posloucháte na CZ Radio CZ za minutu půl deváté.
12: Radio

0: Mírný, ale láskyplný úsměv na tváři kolegyně Lenčilíškové, takže reaguješ na něco, co vidíš na internetu, Leni?
1: Ano. Ano, já ti pustím ten zvukový.
0: Já jsem si, že něco uniklo a podobně.
1: Ne, ono to tady totiž, když otevřu mobil, tak mi to jede tak nějak samo, ale pustím ti kousek a můžeš typovat, co to je. Tak, čekej.
0: Tak znělo mi to trošku jako představení tří tygrů, což asi nebude.
1: Ne.
0: Týká se to dnešního tématu cestování?
1: Moc ne.
0: Ne, jsou to nějací pobudové? Někdo zlobil? Nebo je to nějaká klasika?
1: Ne.
0: Ne. Počkej, tak jak mám vědět?
1: Neidentifikoval jsi alespoň jedno jméno, které tam padlo.
0: Tak zkus ještě jednou, musíš to pouštět znova, jako by opakovat to.
1: Aha. Počkej, trošku to přetočím, ať nečekáme dlouho.
0: Messi?
1: Messi.
0: Messi, fotbalista Messi.
1: Ano.
0: Ano, přesně tak, byl zmíněn, minimálně zmíněn a podobně.
1: Ano.
0: Bože můj, ano.
1: Ale dobře ty, právě teď, když na sítích koluje takové virální video, tady z tohoto obřadu, a je to křest v Nigérii, malý chlapeček se narodil a rodiče a dědeček oficiálně pojmenovali právě tohle malé dítko jako Messi. A, to přátelé. A to... Právě na počest argentinské fotbalové legendy. Mm-hmm. No a aby jméno zapadlo do náboženského prostředí, protože samozřejmě oni ví, že je to fotbal, ale přece jenom v té Nigérii, že aby to mělo i nějaký
0: přesah. Musí se tomu dát ten punc toho domácího, ano.
1: Tak pastor a rodina mu dali hlubší biblický význam a přítomným vysvětlili, že jméno interpretují jako boží posel anebo pomazaný. No a popřáli chlapci, aby dosáhl velikosti na světové scéně. Takže se jmenuje Messi.
0: Kdyby ses nechala inspirovat, a teď pozor, třeba sama sobě si dala druhé křestní jméno po někom, jako ke komu zhlížíš z tohohle jako světa, no tak v poslední době bys byla Adéla, že jo, Adéla.
1: A Lenka tak ta se mi líbí, jak jde za svým, ale já nevím.
0: No pro boha, bychom potřebovali.
1: No, ty já nevím. Dřív asi jo, asi bych si nějaké jméno takové dala.
0: Teď už nás to míjí, že? A podobně.
1: Teď už mě to míjí a musím říct, že mě hodně zaujalo, když Eva Farná dělala Eden, tak byly nějaké i starší rozhovory s ní, tak nějak jako vybíhaly na YouTube. A ona v jednom byla tázaná, jestli má nějaký vzor, nebo by chtěla být jako někdo.
0: Já jsem to viděl, to video, to byla jakoby 13-14 letá holka tehdy.
1: Přesně, jí bylo 13, přesně. A říká, ne, já mám ráda Pink. Ale já chci být jako Eva.
0: Nechci být jako Pink, přesně tak, no, chci být originál.
1: Eva, já ji obdivuju, že jí to došlo ve 13, mně to došlo teďka. Takže já chci být Lenka.
0: Lenka s velkým L.
1: Tak. A potom v Nigérii. Potom v Nigérii bude obřát a jmenujeme tě Lenka.
0: Takže plňte si svá přání vždycky pravou nohou a nikdy není pozdě.

0: Krásné ráno, ladíte rádio Čas, dobré ráno Moravo. Mimochodem dneska 28.7. málo zmiňujeme Viktora, který slaví svůj svátek, takže alespoň takhle to napravuju a všechno nejlepší přeji.
1: Krásné vítězné jméno, před malou chvílí Vesna a Moravo, my se teď posuneme dál, ale pořád v rámci České republiky. Jako jestli teď něco letí v rámci cestování a toho, jak si to zvětšujeme, tak jsou to slunečnice a pole plná slunečnice a podobně, tak bychom, kdybyste chtěli poznávat třeba končiny, kde já mám velký cestovatelský dluh, jo, jižní Čechy, tak na Českobudějovicku v obci, nebo takhle řeknu to v Hlavatcích, jo, obec Hlavatce má rodinka farmářů Staňkovi, udělala fotokoutek přímo u toho obrovského pole slunečnic, je to takové velké dřevěné srdce, kde se můžete nechat vycvaknout, dokud je čas, vypadá to nádherně, když tak mrkněte třeba na novinky.cz nebo v záznamu na televizi Relax, kde vám to ukážeme, tenhle obrázek. A mimochodem, aby to nebylo jen tak, když už tam vyrážíte, tak tam mají i QR kód a nebojte se, neplatíte za to, že se tam můžete vyfotit, ale můžete přispět na dobrou věc, pokud se nepletu, je to občanské sdružení Arpida, které pomáhá dobré věci, jo, takže spojíte vlastně, zabijete dvě mouchy jednou ranou a budete mít zážitek s velkým Z.
0: A já miluju slunečnice a ty pole, která míjím autem, tak jsou nádherná a musím říct, že už kolikrát jsem měla chuť zastavit, vyskočit a urvat. Ale neudělala jsem to.
1: Já se přiznám, tahle ta fotka, a já vím, že to rozhodně nebyly slunečnice, jo? Já nevím, jestli to byla kukuřice, mi trošku evokovala film, který jsem už viděl no minimálně pětkrát a pořád jako i po letech mi přijde dobrý. Viděla jsi někdy Znamení? Mel Gibson a spol?
0: Jo, počkej, není to, jak
1: hlavní
0: mají...
1: Hlavní témat, neprozrazuj pointu, jako tématiku je pole, no a samozřejmě trošku UFO.
0: No a nyní, jak mají obalené ty hlavy
1: tím alobalem. A potom jo, protože dělalo se i na to i nějaké parodie a tak dál, ale jo. Tak jako oficiálně Znamení, no.
0: Dobře.
1: Tak jenom jsi viděla?
0: Asi kdysi dávno, ale zřejmě mě to úplně neutkvělo.
1: Nepotkali jste se takzvaně. No. Tak kdybyste se chtěli potkat, zkuste za mě tip na večer, až bude nějaký chladnější letní, protože teď už se nám bude oteplovat. Tak jo, prstem po mapě, další místo, odškrtnu to.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence-juliánka.cz.

0: Aha.
1: Tak Ben si zavzdychal a kam to dotáhlo. Vždycky jako když to člověk slyší. A shodli jsme se na tom, že ten ročník 2009, vlastně první československá superstar, tam jako z té finálové desítky spousta lidí zůstala v branži, ale jako velmi výrazně.
0: Mimochodem, dokázal bys všech 10 vyjmenovat?
1: Nehrozí. Nehrozí vůbec ne.
0: Počkej, já jsem nehrozí. To schválně podívám.
1: Vím, že tam byl teda Ben Cristovao.
0: No.
1: Pokud se nepletu, tak to byl vlastně ten ročník, který vyhrál.
2: Ježiši Krista.
0: No a jsme v háji,
2: že, že je v Ostravě,
1: už má i syna. Bože, skvělý sympaťák. Martin Chodur tam byl.
0: Jo, máš pravdu.
1: Monika Bagárová tam byla.
0: Ano.
1: A samozřejmě tím pádem i Honza Bendík.
0: Mm-hmm.
1: A řekni mi křesní jména, jenom myslím ještě něco cinkne.
0: A jako vzpomeneš si na všechny a máš pravdu, že to byl jeden z nejsilnějších ročníků, mm-hmm. které si ještě pamatujeme tak nějak jako celé. Dominika.
1: První písmeno?
0: S. Dominika Stará, ale ta byla ze Slovenska.
1: Já si pamatuju, ale pozor, ona zpívala francouzskou Je suis malade, to si pamatuju, ano, no.
0: Nádherná. Tomas.
1: Puskyler?
0: Ano.
1: Pusikyler mu říkali, ano.
0: Přesně, Leona.
1: Černá.
0: Šenková.
1: Ojojoj, ta byla jinde.
0: Mhm. Pak jsme měli Honzu Bendíka, Bena Cristova, Monču Bagárovou, Martina Chodůra, ty jsme říkali. Potom, no jasně, to byl silný ročník, Markéta.
1: Konvičková, ano. No jasně. Umbrella.
0: Potom Paulína. Ištvancová, ale tu už si teda moc nepamatuju.
1: Byla taková rusovlasá, pokud se nepletu.
0: Jo, možná jo.
1: Je to tak?
0: Možná jo, nevím.
1: No.
0: Denis Lacho.
1: Uh-huh,
0: ale to jsou ti
1: sympatický Slováci. Slovák. No.
0: Uh-huh. Nikoleta Balogová.
1: Oh.
0: A 12. byl Miroslav Šmajda.
1: Jo,
0: Miroš Šmajda,
1: jeho typický účes a hlavně, já nevím, jestli jsi to nikdy viděla. Viděla si film, kde hrál právě Miroš Šmajda a Iveta Bartošová?
0: Ne.
1: Ono to byla trošku jakoby, a pozor, nebyla to parodie, bylo to navážno, bylo to trošku jako upravený český Scream, jak se to jmenuje?
0: Břízkot.
1: Břízkot.
0: Ne, to si děláš legrace.
1: A jestli to má 10-15%, tak víc ne, a to je zážitek.
0: A tak 10-15% je hodně. Ne.
1: Není.
0: Tak to asi teda ještě si napravím tady nějaké znalosti. Každopádně to byla celá finálová dvanáctka, protože tehdy teda bylo 12 finalistů a jako říkám, no.
1: Zadařilo se a shodli jsme se, že to je i nejsilnější písnička v rámci historie Superstar. No možná doslova za pár týdnů už to napraví tvůrci a porotci. Nevím, kdo napíše tu letošní, protože tahle ta, kterou jsme chválili, Palo Habera a pořád tady je, že jo? Co je?
0: Já nechci si z toho dělat legrace. No mě hned napadne, že v porotě je Palo Habera, ale ten už napsal tuhle, ten už má zářez prostě úplně nejlepší, že jo? Pak je tam Eva Farná.
1: Ano.
0: No. Potom je tam Kuba Prachář.
1: No a čtvrtý?
0: A čtvrtý je Kalin. A co kdyby tu finálovou píseň napsal Kalin? Jak by zněla?
1: Hele, pozor, on to tak může napsat, ale oni to zaspívají po svém, že jo? A myslíš všeobecně, pardon, teď se omlouvám, prostě je to naše věčné téma, protože výrazové prostředky 21. století, myslíš, že všichni už půjdou touhletou cestou, nebo budou zpívat v uvozovkách, jak říkám, postaru, tak jakože ty melodie a to. A já myslím, že ten Pavel to z nich bude, Palo, teda tlačit, ne?
0: No, jako? Ale myslím si, že půjdou tou moderní cestou víc. Bych řekla teďka. Jako, I v tom světě těch sociálních sítích už to nebude úplně jenom o zpěvu, si myslím.
1: Jakože otráveno, uplakáno, jo? No ne, já se ptám. Tak.
0: Já pořád si představuju, jo? Jak by vypadala taková píseň Superstar, ta finálová,
1: to
0: otráveno, uplakáno.
1: Protože oni... Ne nic, to už
0: počkej, nebo já už vím, jak, co by to znělo, tam by mohlo být třeba jako, že jo, přihlásil jsem se do Superstar, ale je mi vlastně jedno, jestli to vyhraju, protože mám ten správný vibe. Co?
1: No, tak bylo to tam.
0: Je to moc, přátelé, pardon, ale prostě chápete. My
1: teď
0: čekáme na
1: party,
0: na tu...
1: Na party, Superstar, hej. Bože můj. Hele, my jsme zvěř, ale...
0: Jo, ale jsme.
1: Jsme zvěř,
0: já si myslím, že nás zakážou za chvilku. No ale tak jako my pořád čekáme na Barbru na další. Mimochodem Martin Chodur, ten vystupoval nedávno v Příboře a byl geniální.
1: A to je právě to,
0: a
1: že
0: byl
1: ten...
0: geniální,
1: pozor, Martin už i tam byl výjimka, jo?
0: Ano.
1: A úplně se vymykal. Já mám pocit, jako, že to měli na těsnotku. Kdo vlastně skončil jako druhý?
0: Já
1: právě
0: ten...
1: Ne, Honza Bendík vypadl zhruba jako čtvrtý. Já vím, že na závěr zpíval. Jo, počkej, my vysíláme. Teď už takhle my se bavíme mimo záznam, takže hity, které milujete a asi popojedem, no.
0: Jo, počkej, tady je první já hledám pořád, kdo byl druhý. Počkej. Kde je finále? Účastníci třetí semifinále? Kurně, proč to není napsané prostě normálně?
1: My teď máme velkou výhodu, že jsme mluvili se šéfem, který je ve Finsku a víme, že už teď někde běhá nebo pije kave, jo, takže můžeme.
0: Že nás neposlouchá. Jo. Martin Chudur vyhrál.
1: Ano, tak víš, co na tom se shodneme.
0: Jo, Miroš Majda. Já jsem se to myslela.
1: Miro byl druhý?
0: Mhm. Tak. A dokonce zpíval jako druhou píseň UBM Last Christmas.
1: Tak já myslím, že všechno dopadlo tak, jak má.
3: Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.

0: Dívej se, teď jsme o něm mluvili a už je tady s námi kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj, krásné dopoledne.
1: Hele, můžu to říct potom našem, jak my tomu vždycky říkáme. My o svini, svině v sini.
2: Tak dokud, pokud doteď jsme neměli nějakou žalobu na krku, tak teď si myslím, že...
1: Tak to je, my o velkou vlk za humly, nebo nějak tak.
2: Jo, a my to říkáme ještě jinak. My to říkáme ještě v Brně, my oho a ho na botě.
1: Nekece, jo.
0: Tak tě tady vítáme. Ahoj. V každém případě zmiňovali jsme tě, protože jsi před časem byl na Slovensku a zmiňoval jsi Tatry a taky ceny v Tatrách a máme tady zprávu, reakci, souhlasím, Tatry jsou nádherné, ale ceny začínají být šílené. Služby tomu nikdy neodpovídají, parkování ve Vysokých Tatrách je teď cirka kolem 15 euro na den. Ano, jezdíme tam několikrát za rok na tury, jo? Takže to je přes WhatsApp Rádia Čas, Lenka, Lení, děkujeme moc.
2: No.
1: Já jsem si říkal, že toho Míšu za 70 korun nemusím, ani krosan za 70 korun nemusím, ale zaparkovat musíš, prostě je to těch 15 euro a je to dost, je to dost.
2: No. Je to hodně, no, ale dneska cestovatelské téma, nejenom Vysokými Tatrami živ je člověk, takže v kolika zemích světa jsi byl? Co jsi procestoval všechno?
1: Já nevím, jestli to takhle počítám, protože v Bulharsku jsme třeba byli 10krát, jo, a to je škoda, protože jsme měli využít jiné destinace, jestli to bylo 12, 15, já nevím, ale víš, co vím bezpečně, že tady je tak krásně u nás a já jsem neviděl Český Krumlov, jo. Já jsem nebyl na Šumavě, jo, a tak dál, jo. Takže to je deficit za mě, no. To jako,
0: a tak to máš výhodu, že když pojedeš do Českého Krumlova, tak si můžeš odškrtnout i Japonsko.
2: Jo, a nebo Prahu.
1: Ale když jsi v Praze, tak si můžeš taky pomalu odškrtnout
0: Japonský Krumlov. Přesně tak, no. Ale Český Krumlov, to jsme zažili oba dva s Lenčou, mě překvapilo, opravdu tam je trošku jiná sorta turistů a většinou já jsem viděl Japonce, jako by,
2: jo. Já taky.
0: A spořádané to poznáš, jakože vlastně tam bylo
1: a zase v Tatrách, člověče, Maďaři, jo? Maďaři, jakože máš pocit, že jsi v Maďarsku. No.
2: No, mě ten Krumlov překvapil hodně v tom, že já jsem tehdy ještě žila v Praze a jela jsem si tam odpočinout.
1: Wow.
2: Na výlet. A přišla jsem tam a bylo to horší než na Staromáku. A já říkám, aha, dobře, tak nic. Ale je krásný, je nádherný.
1: Já jsem zažil v Tatrách Karlův most, protože my už jsme na to potom přišli. Když vyjdeš nějak o 6:30 ráno a vrátíš se, já nevím, v 11:30, 12:00 v pohodě. Když si po 11:00 od té 12:00 nahoru, je to Karlův most. Jo? Takže no. Karlův most, Tatrák.
2: Tak.
0: Ale máš pro nás i další slovíčko do tajemné věty?
1: Jasně. Teď už můžu slíbit, včera jsem to nesplnil až, ne, v té první hodině, až deváté, další, rozumím. Takže teď to bude po 9:00, jo.
2: Takže nebudeš dlouho napínat a můžeme jenom zopakovat, že první bylo dnes.
0: Ano, a taky, že hrajeme o koncert Queenie v Olomouci. Víc
1: Aleši, taky byli fantastičtí.
0: Oni teprve budou.
2: Oni teprve budou.
1: já vím, na Megáč.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále v ulici Nová. Nákladní auto se srazilo s osobním. Dále buďte opatrní taky v oblasti Žlutý kopec. Střetli se dva osobáky. Pozornost mějte v Brně na výjezdu a nájezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku se mění pravidla pro převod aut. Bělský les v Ostravě má nové dětské hřiště. U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se zjednoduší převod aut. Vláda schválila změnu, která má řidičům zjednodušit přepis vozidel. Nově by lidé mohli převod vyřídit přes internet a některé doklady nebo registrační značky nechat doručit do výdejních boxů. Změna má ušetřit čas a omezit návštěvy úřadů. Řidiči by si také mohli při koupi nového auta ponechat svou registrační značku.
3: Morava aktuálně.
7: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
8: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
7: U Olomouce vznikne nové zdravotní centrum. V Lutíně začnou stavět nové zázemí pro lékaře a pacienty. V budově budou ordinace praktických lékařů, dentální hygiena a lékárna. Nové centrum bude sloužit nejen obyvatelům Lutína, ale také lidem z okolních obcí, kteří sem za zdravotní péči pravidelně dojíždějí.
3: Rádio Čas Sport.
7: Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole druhé ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Flešmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas. Dobré ráno.

0: No úterý, tak to už zní lépe než pondělí, že jo? No a navíc ho společně procestujeme, to znamená alespoň půlkou těla budeme na cestách dovolených u skvělých zážitků, na které se prostě nezapomíná. Tak schválně, máte spočítáno, kolik zemí světa jste navštívili? Facebook, WhatsApp, napište. Od Aleše Šklobala báječné úterní výlety a na všechny ty cesty, jo, které budeme mít dneska společné, tak do toho všedního dne i ty, které milujete. Posílám za vámi, tak si to s námi užívejte.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Máte spočítáno, kolik zemí světa jste zatím navštívili? Tak já jsem počítal, ono je to těžké, ale spíš si říkám, cestuješ po světě, jo. A tolik krásných, úžasných míst je doma, které neznám. Tak tady mám velký deficit a co vy a cesty, tak já to, jo, tak to je dlouhé cestování. Míša to doslova je holka cestovatelka a Míša píše, já cestování miluju, hlavně Asii. Navštívili jsme dvakrát Bali, dvakrát Thajsko, Filipíny, Malajzi, včetně Borneo, Maledivy, potom z Evropy Řecko, Španělsko, Anglie, Skotsko, Turecko, Tunis, Egypt, Belgie, Černá Hora, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Malta, Vatikán a samozřejmě okolní státy Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko. Většina po své ose. Teď nás čeká na jaře Mexiko. Mějte se krásně. Míšo, děkujeme a báječné zážitky v Mexiku. Tak tam bych se taky podíval. Kolik zemí světa jste navštívili? Napište, cestujte s námi, s rádiem Čas i s muzikou. Si vždycky říkám, se dá hodně cestovat. To je zemí, kde vznikla, že jo? To bychom ani nespočítali. Ale jedno jisté, z rádia Čas jsou to stále hity, které milujete. Tak ať baví.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak, já jsem slíbil, a dneska to dodržím, že budu mít pro vás další slovo do megavěty, megaletní věty Rádia Čas. Takže jdeme na to.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Není to tak dávno, co Queeny zahráli na mega koncertu Rádia Čas a já jsem si říkal, tohle chce vidět znovu, mě šla tak jako trošku po těle husina. Bylo to skoro jako originál, bylo to úžasné. Chtěl bych to znovu ještě vidět a vás do Světa Královny roku pozveme. Já mám dva lístky do Olomouce, na jejich koncert. Tedy o lístky se bude hrát ve finále Megaléta. Ale abyste mohli lístky vyhrát, tak potřebujete složit větu Megaléta, to je úplně jasné. A my už známe první dvě slova. Rádia před malou chviličkou připomínal, já ji připomenu znova. Do věty to první slovo, a to je dnes. První slovo do dnešní megavěty je dnes. A do druhé slovo je vyhrají. Takže dohromady dnes vyhrají. Jo, další slovo odpoledne a samozřejmě odpoledne také čtvrté slovo a potom to finále a báječné lístky na Queeny. To vám závidím. Fakt vám to závidím. Držím palce. Tohle bude výlet. Tohle budou mega hudební zážitky v rámci Megaléta Rádia Čas. Tak a další hudební zážitky mám připraveny a to jsou hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Na horách budou teploty kolem 19 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Léto sebou nese skvělé akce a tak zpráva sportovních a rekreačních zařízení Havířov vás zve na show v havířovském skateparku. Bude to v úterý 28. července od 16 hodin, kdy si tady se zkušeným instruktorem můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru anebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To všechno bude doplněno muzikou, tedy diskotékou s DJem z Rádia Čas. No a vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a sbírejte prázdninové zážitky. Já jdu na hity, které milujete a skvělý den s Rádiem Čas.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Taky po desáté budeme vzpomínat a hlavně cestovat, tedy vaše nejcestovatelské zážitky. Stále platí Facebook a WhatsApp Rádia Čas. Teď ale mám pro vás nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem. Bude 10 a od Aleše tady z časáckého studia vydařené úterý s časem.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Aktuálně si dávejte pozor na trase Vyškov-Olomouc. Na 7. až 15. kilometru probíhají tady práce údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen. Dále buďte opatrní v Bruntále v oblasti Žlutý kopec. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte v Brně na výjezdu a nájezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: V Česku se šíří podvodné SMS zprávy. V Ostravě začne v srpnu velká oprava Rudné ulice. V Brně bourají bývalou Melodku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se šíří nový podvod. Policie varuje před falešnými SMS zprávami, které se tváří jako výzva k zaplacení pokuty za parkování. Odkaz ve zprávě vede na podvodné stránky, kde lidé vyplní údaje z platební karty a mohou přijít o peníze. Policisté proto doporučují na podobné odkazy neklikat a každou výzvu k platbě si raději ověřit u oficiálních institucí.
1: Morava aktuálně.
2: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy.

0: Ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 000 tun materiálu.
0: V Brně bourají bývalou Melodku. V Králově Poli začala demolice budovy, kde dříve sídlil známý hudební klub Melodka. Na jejím místě vyroste nový dům s hotelem, kancelářemi, obchody a parkováním. Stavba by měla začít ještě letos a hotová má být v roce 2028.
2: Rádio Čas Sport.
0: Artist Brno při premiéře nebodoval. Nováček nejvyšší soutěže v úvodním kole podlehl doma Mladé Boleslavi 2-4. Brňané se soupeřem drželi krok, ale doplatili na chyby v obraně. Hosté si tak z Brna odvezli všechny 3 body. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Dobré ráno.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
4: Přímě, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
3: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

jsem rád, že u vás hrajeme, jak bych to viděl, nebo slyšel, jsme v autě na cestách, nebo ve stanu, že jo, na dovolené, na chatě, u snídaní, v kanceláři, v garáži. Já jsem rád, že u vás můžeme být a že vás můžeme ladit. Takže od Aleše Šklobala, úterý, které nedrhne, ano, ale s námi skvěle plyne. Za chviličko naše téma a vaše cesty po světě a hity, které milujete. No všude, kde nás ladíte.

0: Všude dobře, doma nejlíp. Dneska to ale neplatí, protože i já se ptám na země světa, které jste už procestovali. Má poslední cesta, já už jsem to zmínil, vedla do Tater na Slovensko. Úžasné, spousta zážitků, i počasí vyšlo. I kotník si pamatuje kameny, po kterých jsme stoupali na Popradské pleso, ale pak to stojí za to. Tak co vy? Alena píše, Slovensko mockrát, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko je tady třikrát, Německo, Turecko, Istanbul, Turecko také Antalya a také Egypt, dvakrát Itálie, mockrát Sardinie, Ukrajina a Chorvatsko. Tak to vám můžeme závidět. Hanka se přidala a píše, navštívila jsem, tady je tři státy, Německo, Bulharsko a Maďarsko, stačilo. Nejkrásnější stát je naše překrásné a malebné Česko, Morava a Slezsko. Je tady, dávám palec nahoru, já už jsem to taky zmínil, že prostě cestujeme po světě a Česko moc neznáme, že je tady tolik míst, na které bychom se měli podívat, které stojí za to. Tak ještě bych to viděl na nějakou hlasovku, je s námi Eva a její cestovatelský příběh. Evi, hezké dopoledne přeju, tak co vy?
1: Ahoj, tak já jsem navštívila zatím 5 zemí, nemám kde spěchat, určitě ještě mám plány samozřejmě na toto rozšířit, ale snažím se teďka momentálně věnovat Řecku. Ahoj.
0: Držím palce, Řecko je krásné, tuším, byl jsem na Korfu. A jo, a to už je dávno. Tak kolik zemí jste navštívili? Máte to vůbec spočítané, nebo to berete jako, že takhle, jako, že už ani nevíte, kde jste byli, protože toho bylo tolik. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Já hraju hity, které milujete, ať už nás ladíte kdekoliv. Tak si je užijte.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio
6: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: nevíš.
1: Poznejte panovníka, který v tento den v roce 1540 nechal popravit za vlastizradu Thomase Cromwella. Takže tento panovník pochází z Anglie, založil vlastní církev, toužil po mužském dědici, ale dějiny změnila jeho dcera, popravil dvě své manželky a celkem jich měl 6.
2: Rudolf 8.
3: Náhradně za 5, prosím.
1: No, ne.
2: Ne, Rudolf? Ne, pro boha, Rudolf. Ne. Jak se jmenoval 8? Jindřich 8, pro
1: ano.
2: Boha. Pro boha.
1: Ano. Jsi mě zmátl tím Rudolfem, ale byl to Jindřich 8.
2: Tak jako.
1: Mhm. Ano, ano.
2: Co je, Marťo?
3: Nic v pohodě, jenom tady dýchám, aspoň mám cvičení.
1: Dnes slaví narozeniny taky Kaori Chinen, což je japonská hráčka Go. Mhm. Jak se Go hraje?
3: Tak hraje se to rukama.
1: Ano.
2: Mě to připomíná, že to je nějaká stolní hra, jako připomíná to nějaké, já nevím, skákací dámy nebo něco takového.
1: Jo.
2: Jako,
1: no. Jo, připomíná to naši dámu, ano, ano. Jak se jmenuje deska, na které se Go hraje?
2: Vu.
3: Hu, hu.
2: Či?
1: Tak mám možnosti. Zkus,
2: no.
1: Tak za A Zohan, za B Goban, za C Logan.
3: Myslím, že to Bčko, to Gohan.
2: Zní, jo. Velmi japonský.
3: Jo,
1: je to tak. No a dnes slaví taky narozeniny tento muž.
4: Často mi jakoby předestírají, to jste nečekal, že to také dopadne, že jo?
3: Zpěvák?
1: Ano.
3: Aha.
1: A?
2: Jo, už vím, už vím, jo, díky bohu, no.
5: S cizí ženou v cizím pokoji.
2: Takže Michael Kocáb.
1: Je to tak. Pánové, já vám gratuluji.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Na horách budou teploty kolem 19 stupňů Celsia.

které milujete. Hity, které milujete.

Třeba to máte úplně stejně jako já. Takže o kávě více za chviličku. Teď ale skvělý hit od Taylor Swift a dál hity, které milujete.

0: Možná to máte úplně podobně jako já. Já když přijdu do práce, tak si vždycky udělám kafe a to kafe je tady vedle mě, ještě pořád stojí na stole. A já na to nemám čas. Já to vždycky vypiju, to kafe, až jdu prostě domů. Jo? A ono je takové jakoby příjemně studené, já tomu říkám už ledová káva, ale prostě není na to čas. A tak vždycky Majky přijde, otevře dveře a říká, já jsem zapomněl vypít kafe, tak piju kafe. Ale proč to říkám? Protože další slova už budou právě o kávičce, kterou miluju. Ona naladí, pozbudí, může samozřejmě už škodit, záleží na čase, kdy si ji dáme. Já tady mám taková zajímavá čísla. Ve spotřebě kávy jsme lehce pod průměrem. Ročně vypijeme 4,3 kg kávy na hlavu. Tak to u nás v rodině daleko více, to ta čtyřka tady určitě neplatí. Což je méně, pozor, než ve Švýcarsku, Německu anebo také Itálii. Ale kdy kafe raději nepít? Tady platí pravidlo 4 hodiny před usnutím. Na kofein raději zapomenout. Tohle určitě můžu potvrdit. Takže dobrou chuť, pokud si kafe dáte třeba s rádiem Čas. A víte co? Já vám k tomu zahraju. A rovnou hity, které milujete.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence @juliánka.cz

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Abych jsem se díval, jestli mám připravenou poukázku na obědy do vaší firmy. Ano, mám, kolegyně, Niky, všechno připravuje, takže velké díky. Ten poukaz bude po 11. hodině samozřejmě váš. I k tomu poukazu popřeju rád dobrou chuť. Takže hlídejte si zvonění. Od Aleše Šklubala parádní úterý, no a Martin Fabík má nejnovější zprávy a také pohled na cesty. Aktuálně bude 11 hodin.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici v oblasti Pustá Rudná. Havarovalo tady osobní auto, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Žlebě. Stala se tady nehoda osobního auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Školy a školky v Česku procházejí opravami. Orlová získá nové pozemky pro bydlení. Olomoucký kraj podpoří projekty na lepší vodu a kanalizaci. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík.

0: diety, jídelny, tělocvičny nebo rozvody. Na práce každoročně vyčleňují desítky až stovky milionů korun.
1: Morava aktuálně.

0: růst hlavně rodinné domy, ale také další služby a občanské zázemí. Radnice chce území připravit pro nové obyvatele a podpořit tak rozvoj bydlení ve městě. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší odvádění odpadních vod i zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
0: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody.
2: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisté Českých Budějovic začali přípravu na novou sezónu. Motor poprvé vyjel na led pod vedením nového

0: mých zápasů. Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
3: Upřímně, já jsem si tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové. Jak jsem kutil a podobno.
2: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Rádio Čas se stále váš, dopolední parťák, ať to platí dál. Rád popřeju dobrou chuť k obědovce, kterou rozjedeme. No, bude to lehce popůl, bude to lehce popůl. Teď je s vámi Aleš Šklubal. Pozvu za chviličku do Havířova na skvělé prázdninové zážitky, které se tam dneska odpoledne rozjedou. To si určitě užijete. Zahrajeme si obědovku o obědy do vaší firmy, tedy pro vás, pro vaše kolegy. Takže tady to bude chtít mobil, že jo, do zadní kapsy, ať to nedopadne jako včera, že jsem se nedovolal. No a ke všemu, co děláte, hity, které milujete, tady od nás z času.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. You shot me, then you pop me, I'm like him. I see the satisfaction in your eyes.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Rohlík. Pro někoho taková naprostá klasika. Pro jiného symbol nezdravého jídelníčku. Protože bílé pečivo, že jo? Ale samotná historie rohlíku sahá až do 13. století. Jeho předchůdcem bylo rakouské pečivo známé jako Kipferl. A to má právě tvar toho jemně zahnutého půlměsíce. Je vláčné a měkké, stejně jako ten náš známý tukový rohlík. A zajímavé je i to, že tohle pečivo existovalo už dávno předtím, než svět poznal dneska tak oblíbený a legendární croissant. A samotný tukový rohlík, ten, který známe dneska z pekáren a supermarketu, tak ten patří k nejoblíbenějšímu pečivu u nás v Česku. A v posledních letech si vysloužil nálepku něčeho, čemu bychom se vlastně měli vyhýbat. Protože je to přece tukový rohlík, tak z něj budeme nabírat tuk. Takže je bílý rohlík takové nutriční peklo? Na to jsme se zeptali biochemičky s přesahem na výživu lidského organismu Venduly Popelkové.
2: Tak rohlík určitě není žádná nutriční sebevražda. Klasický rohlík se navíc skládá hlavně z mouky, vody, droždí, soli a menší množství tuku a sám o sobě rozhodně není žádným peklem. On je problém spíše v tom, že řada konzumentů má tu tendenci vzít vždycky jednu konkrétní potravinu a to označovat jako špatnou a případně jí různě demonizovat, ale jak možná víme, tak ve výživě vždycky záleží na celkovém kontextu toho jídelníčku, případně na četnosti zařazení té dané potraviny. A ano, samozřejmě klasický rohlík má třeba méně vlákniny než doporučované celozrnné varianty, ale zase záleží, co si k němu příkladně přiložíme a určitě může být i fajn součástí jakéhokoliv jídelníčku.
1: Takže rohlíku se určitě bát nemusí. Mnohem důležitější než ten jeden samotný rohlík je to, co si do něj dáme. Když ho totiž doplníme kvalitní bílkovinou, zeleninou a třeba i trošku zdravých tuků, tak může být součástí krásně vyváženého jídelníčku.
0: Tak teď už to víte.
3: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
4: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
5: Přijeďte třeba na víkend.
4: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na rádiu Čas.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Dneska při úterku večer po 18. hodině na Rádiu Čas podcast Energiemi a v něm o tom, jak moc se naše emoce propíšou do našeho těla, jsou pevné svaly známkou zdraví, anebo proč je lepší zpomalit, než se hnát za excelentním výkonem. No, jak...

0: instruktorem můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru anebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To všechno bude doplněno muzikou, tedy diskotékou s DJem z Rádia Čas. No a vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a sbírejte prázdninové zážitky. Já jdu na hity, které milujete a skvělý den s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Na horách budou teploty kolem 19 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Každý všední den se postaráme o oběd do vaší firmy a i dneska z obědovky poukaz na pizzu. Já mám tady na tohletu mňamku jednu zajímavost. Největší pizza měla název Otávia a byla vytvořena v Římě. Bylo to v roce 2012, jak jsem se dočetl, tak měřila 1261 metrů čtverečních, což je přibližně, když to přepočteme, 8000 běžných pizz. Tolik nedoručíme, ale pro Ester a pro její kolegy, kolegyně určitě bude. Takže já jdu volat, co Obědovky Rádia Čas. Včera to nedopadlo, tak já vím, ano, prázdniny, že jo, volno a tak dál a tak dál. Tak já věřím, že dneska se dovolám. Tak pojďme na to. 7, 2, 5, 8, 2 a ještě 3, 5. Takže vyzkouším. Jo, jo, tak ode mě všechno v pořádku, teď ještě na druhé straně, aby Ester zvedla telefon. A byla z toho obědovka Rádia Čas. Haló, haló, Ester. Tak včera jsem říkal dovolené prázdniny, že by to platilo i dneska. Že bychom všichni byli u vody. No nevím, nevím, ale vypadá to takhle. Takže Ester ještě třikrát, jo? Takže poprvé. Po druhé. Tak a dáme to ještě jednou. Třetí, ne, ne. Tak asi ono to léto, že jo, prázdniny, dovolené a tak dál, sluníčko za okny dělá své. Tak ani dneska jsem se nedovolal, platilo to i při včerejšku, tak já věřím, že do třetice všeho dobrého i zlého, takže ve středu to určitě vyjde. Budu se těšit a pokud ještě nemáte registraci vaší firmy v obědovce, tak je to jednoduché, naše webovky, tady najdete formulář, vyplníte a třeba zítra budu volat do vaší firmy a doručíme pizzu. Tak dneska, dobrou chuť, nepopřeju.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Popel

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Tak včera jsme moc na téma děti nepokecali, ale dneska určitě pokecáme. Majka je tady se mnou, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Ty cestuješ jako život, tak povídej, kolik zemí si navštívil.
1: To je pravda. A já, když jsem četl dnešní téma, tak jsem nad tím hluboce přemýšlel a došel jsem k závěru, že vlastně ani nevím. Mám takovou aplikaci, kde si to zaznamenávám, ale jsou to vyšší desítky. Já jsem hodně procestoval Ameriku, tam těch států je hodně, že jo, takže to už jenom tam se mi přes 10 napočítalo, no 10 nevím, ale třeba 8, ano. No a tady po Evropě je taky spousty. No, takže řekl bych, že je kolem 20, přes 20 určitě.
0: Tak jsi takový světošlap, jo?
1: No, chci.
0: Kde bylo nejlíp, kde bys se jako vrátil?
1: Co, já mám co osobně moc rád Španělsko a strašně bych si přál jednou v budoucnu, pokud se poštěstí, nějaký apartmánek tam a vždycky na léto tam vypadnout k moři. Mám rád, no, i to, jaký to jsou tam lidi a jaká je tam atmosféra, sluníčko, pláž.
0: Já jsem ve Španělsku byl a já vždycky ty destinace hodnotím i podle jídla, tam je moc chutná.
1: Jo.
0: Tam jsem si dovezl kila navíc.
1: No, měl jsem vždycky rád Malagu, ale minulý rok v prosinci jsem vycestoval do Alicante a tam se mi líbilo teda ještě víc, takže to je teďka má oblíbená destinace. Tam bych se chtěl podívat i v létě.
0: Jste ve správných rukou, budete cestovat s Majkým, budete poslouchat hity, které milujete a teď je nejnovější zprávy s Honzou. Bude poledne, dobrou chuť.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuálně se zdržíme v obci Ludgeřovice na Opavsku v ulici Lipové. Tady boural cyklista, na místě zasahují záchranáři. A pozor si, musíme dávat taky v Plblovi na Prostějovsku v ulici Na Stráži. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Čeká nás další vlna veder. Rybáře na jižní Moravě trápí sucho. Češky prohráli na mistrovství světa v lakrosu všechny tři zápasy. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Evropa se podle meteorologů připravuje na další vlnu veder. Na přelomu července a srpna podle televize LTV Plus naměříme teploty až kolem 40 stupňů. Má jít o jednu z nejintenzivnějších epizod horka v moderní historii.
4: Morava aktuálně.
8: V ostravském Rius centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
9: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelné není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
8: Rius centrum se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si tu může každý. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. S nedostatkem vody se tu rybáři potýkali i loni.
4: Rádio Čas, sport.
8: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa v lakrosu v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině. Skončí tak nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás, na Moravě a ve Slezsku. by ve středu celý den měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 až do 31 stupňů Celsia a pak se bude dál oteplovat. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
11: Přímě, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
10: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
4: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné úterý, teď už úterní odpoledne 28. července se mnou s Mirkem Rešlem v éteru Rádia Čas a samozřejmě také z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat tak, jak to umíme po celou dobu. No a za malou chviličku se podíváme do Finska, protože tam za mě našli naprosto perfektní způsob, jak se seznámit při nákupech. Ano, je to tak, i při nákupech se můžete seznámit. Tam za mě úplně geniální průlom, o co se jedná, tak to prozradím za chvilku, teď už ale posílám muziku. A taky si řekneme, jak budeme soutěžit.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vašem parťákem je v úterý odpoledne, zůstává Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak se podíváme do Finska, protože tam za mě našli naprosto geniální způsob, jak se seznámit. Ve vybraných obchodech se totiž objevily růžové nákupní košíky, které slouží jako nenápadný signál, že je jejich majitel nezadaný a nebrání se novému seznámení. To je za mě úplně ideální, protože kde se dneska seznámit, že jo, v době internetu, každý nechce využívat takové ty aplikace jako ten a podobně. Ono už jsem několikrát slyšel, že to slouží čistě jenom jako potvrzení toho, že se vám někdo líbí. Tak úplně ideální způsob je jít do obchodu a když se chcete seznámit, vzít si jenom růžový košík, což znamená, že se ten daný člověk nebrání tomu, když ho oslovíte, když mu třeba, já nevím, pomůžete vzít máslo do košíku, nebo nevím, jak bych to pojal. Každopádně, za mě naprosto ideální způsob. Schválně mi napište na Facebook nebo na WhatsApp, jestli byste toho využili, kdybyste byli nezadaní a viděli v obchodě někoho s růžovým nákupním košíkem a věděli byste, že ten člověk hledá partnera. Mně se ten nápad neskutečně líbí.
1: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Radio Čas.

0: I dnes samozřejmě rozdáváme lístky a vstupenky a dneska na Queenie 2026 20 let tour můžete oslavit 20 let Queenie a 40 let od posledních koncertů Queen s Freddiem Mercurym a dneska tady máme lístky na 26. srpna do Olomouce ve 20 hodin tady právě Queenie vystoupí a k tomu, abyste vyhráli, stačí znát výherní větu a já v tuto chvíli prozradím třetí slovíčko. První dvě už jsou venku, třetím slovem je slovo skvěle. Takže pokud máte už předchozí dvě slova, tak byste měli mít tři a jakmile padne to čtvrté, tak volejte sem k nám do studia. A pokud jste ty předchozí slova nestihli, tak nebojte, ještě je jednou dneska připomenu. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Na horách budou teploty kolem 19 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I při úterku posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme a ptáme se, kde jste všude cestovali, co máte v plánu a kolik zemí světa už jste stihli navštívit, nejenom letos, ale třeba za celý život. A píšete nám toho ohromnou spoustu, tak pojďme se podívat, co napsala třeba Alena na Facebook. Slovensko, mockrát Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Turecko, Istanbul, Turecko, toto je dvakrát, Egypt, Itálie, Chorvatsko, Sardinie, Ukrajina, no je toho mnoho, je toho velká spousta. Každopádně asi, co se dívám na komentáře, tak když pominu Slovensko, samozřejmě, tak nejčastěji asi Chorvatsko. Myslím si, že to je takové to typické češtví, že do Chorvatska pravidelně jezdíme na dovolenou. Tak dejte vědět vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, nahrávejte hlasovky, budeme se tomu věnovat.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Posloucháte Rádio Čas, zanesalé dvě minutky, 13. hodina, slovo si teď bere Honza, čekají nás informace z dopravy a zprávy. V těch si povíme, že kvůli mrazům a kroupám bude málo ovoce.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov, na křižovatce s ulicí Závodní, tady stojí odstavené osobní auto. Dále se zdržíme na hlavním tahu z Valašského Meziříčí do Nového Jičína. V Hoclavicích je dopravní problém.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Kvůli mrazům a kroupám bude málo ovoce. Ostrava podpoří ekologické projekty. Tenista Lehečka zahajuje přípravu na turnaj v Los Cabos. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ovoce bude málo. Letošní úroda má být kvůli mrazům a kroupám poloviční. Přitom proti podobným škodám bylo loni pojištěno jenom 9% ploch sadů. Největší propad se týká jablek. Méně bude i hrušek, třešní a broskví.
5: Morava aktuál.
4: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už více než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
6: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží hlučnost, potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
4: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Historické centrum Olomouce prokoukne. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice totiž postupuje rychleji, než se předpokládalo. Dělníci už na konci letních prázdnin odstraní lešení, které památku obklopuje déle než 2 roky.
5: Rádio Čas Sport.
4: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky představí poprvé s novým trenérem Frederikem Fontanem. A zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude u nás na Moravě a ve Slezsku po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 27 do 31 stupňů. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
8: Upřímně, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
7: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.

0: S Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za chviličku samozřejmě hity, které milujete. Podíváme se také na Megaléto, protože dneska ještě budeme nadělovat lístky na Queenie, protože ty budou mít 20 let tour. A za chviličku dám také tipy, kam můžete vyrazit za sportem. Teď už hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Dneska se mnou v éteru Rádia Čas jenom do 14. hodiny, protože následně mířím do Havířova, do místního skateparku, jelikož se tam připravuje obrovská show. Ta startuje v 16 hodin a můžete tam vyrazit i vy všichni ostatní, vstup je zdarma a díky zkušeným instruktorům si můžete také vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na branku s autobrankářem. Součástí bude také parkourová show a u toho bude i Rádio Čas a já jako DJ a moderátor. Jak jsem říkal, vstup je zdarma a budu se těšit, že se dneska odpoledne v Havířovském skateparku potkáme.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Esence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
8: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
7: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
8: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
9: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se dneska ptáme, kolik zemí světa jste zatím stihli navštívit a já si pročítám komentáře. Nejvíc jsem teda našel u Martina, ten napsal přes 50. No a co se dívám na ty nejčastější země, tak to jsou samozřejmě naši sousedi, Polsko, Slovensko a z těch přímořských států, tak tady je to samozřejmě Chorvatsko na plném místě. Tak dejte vědět vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp. No a my se podíváme na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čekají tropy a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 34 stupňů Celsia. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů.
3: Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: I dnes soutěžíme a nadělujeme vstupenky, dneska konkrétně na Queenie 2026. 20 let Queenie a 40 let od posledních koncertů Queen s Freddie Mercurym. A na ně můžete vyrazit třeba 26. srpna do Olomouce. Koncert pro dva z vás úplně zdarma a stačí, když dáte dohromady výherní větu. My už jsme prozradili první tři slovíčka a já je dneska naposledy připomenu. Ty znějí: dnes vyhraji skvěle. Jo, tak ještě jednou. Dnes vyhraji skvěle. To jsou první tři slova a na to poslední si ještě musíte počkat, ale jakmile padne, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a lístky můžou být vaše.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence-juliánka.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Yes, yes. Radio Čas. Hity, které miluji.

0: Basta.
1: I krátce před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 14. už se na vás těší Kristýnka Střelcová, ale ještě předtím předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
7: Hity, které milujete.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Aktuálně jsou problémy na dálnici z Českého Těšína do Frýdku Místku. Za odbočkou na Hnojník stojí odstavená dodávka a stále se můžeme zdržet na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. V Holclavicích u odbočky na Hostašovice i tady je dopravní problém.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Na nouzovou linku ministerstva zahraničí se obrací čím dál víc lidí. Městská nemocnice v Ostravě bude vzdělávat klinické psychology. Opavští fotbalisté ve slezském derby porazili Karvinou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Čechům v cizině pomáhá nová nouzová linka ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července jich bylo bezmála 450. Lidé se na ně nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
2: Morava aktuálně.
12: Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od ministerstva zdravotnictví speciální akreditaci. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť. Protože 109 obcí splnilo podmínky, získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
13: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení bylo opravdu férové.
2: Rádio Čas, sport.
12: Opava zvládla slezské derby. V úvodním kole 2. ligy porazila doma Karvinou 2-0. Hosté navíc dohrávali zápas v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleischmana. O výhru Opavy se góly postarali Martin Lacík a Michal Čejka. Bude jasný až skoro jasný s teplotami do 31. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
15: Upřímně, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale u písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové. Jsem kutil a podobno.
14: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Všem, kteří jste naladěni na našich sluníčkových vlnách Rádia Čas. Teď už od Kiki Střelcové. Jak se máte, přátelé? No doufám, že dobře, všichni pozitivně naladěni. Dneska budeme společného času užívat už teď od 14. hodiny. Kolega Majky potřeboval dneska vystřelit dřív, takže nás čekají ne tři, ale rovnou čtyři společné hodinky. V těch budeme soutěžit, taky se povídat o věcech s dneškem spojených. No a dojde i na nějaké ty novinky. Tak zůstaňte s námi a mějte klidné odpoledne plné hitů, které milujete.

0: hity, které milujete na Rádiu Čas, taky krátce po 14:15 odpoledne na Rádiu Čas. No a dneska společně s vámi probíráme vaše cestovatelské zážitky a počítáme, kolik zahraničních destinací jste navštívili. No tak pokud jste tak ještě neučinili a nevyjádřili se na toto naše dnešní téma, tak určitě se s námi podělte, ať už na WhatsAppu Rádia Čas s číslem 776612800 a nebo pod náš příspěvek na Facebooku. No a třeba tím inspirujete naše posluchače na nějakou tu last minute dovolenou. No a třeba Hanka z Budějic píše, že byla akorát po okolí. Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Maledivy. Prej po okolí, no nevím teda, Hani. To jste si pokochala a navštívila teda pěkné země, nicméně Hanka ještě dodává, že Emiráty nepočítá, tam prej byli jen na půl dne na letišti. Já bych řekla, že i to se počítá. Každopádně teď Hanku čeká ve čtvrtek premiéra Polska, tak mi přejeme šťastné cestování, no a krásné zážitky z dovolených.
1: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Užíváte si hitů, které milujete s rádiem Čas. No a jak bude zítra, to se dozvíme právě nyní od Marcelky Fabiánové. No a už za chvíli tady pro vás budu mít možná překvapivou informaci. Věc, jak jsem zjistila, už několik týdnů stará, jo, ale měla nějak mě obešla, týká se jednoho známého úspěšného pořadu televize Prima, který končí. Tak pokud vám někdy některé informace utíkají stejně jako mě, tak se s nima obeznámíme společně už za pár minut. Teď už Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čekají tropy a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 34 stupňů Celsia. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů.
3: Rádio Čas.

diretta. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Jste s rádiem Čas, no a někteří už jste to možná zaregistrovali, pro jiné to bude novinka stejně, jako to bylo dnes pro mě. Přátelé, všemi dobře známý televizní pořad 7 pádů Honzy Dětka po šesti letech na Primě končí. Nicméně, příznivci této talk show o nic nepřijdou. Pořad se totiž přesouvá na jinou stanici. No a tak už od září si její diváci budou moci vychutnávat na televizi Seznam. Talk show bude mít i nový kabátek, od změny pódia až po znělku. No a moderátor Honza Dědek se vyjádřil, že to Primě jako nezazlívá a tento konec bere jako novou příležitost, která ho může posunout zase dále. Tak držíme palce a těšíme se na nových 7 pádů Honzy Dědka od září na televizi Seznam. No a už za chvilku další hity Rádia Čas, které milujete. Buďte s námi a mějte klidné odpoledne.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: dopoledne užíváte s hity, které milujete na rádiu. Čas taky s mojí maličkostí Kiki Střelcovou a my v tom užívání budeme pokračovat i po 15., kterou tady máme za nějaké 3,5 minutky. Do toho se podíváme, v jaké fázi je naše megaléto a taky o co hrajeme, a podíváme se do Havířova, kde aktuálně probíhá jedna krásná akce v místním skateparku a na místě je i Rádio Čas. Tak zůstaňte s námi, za okamžik už Honza Gavelčík.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Nového Jičína do Frýdku Místku. Na dálnici D48 za odbočkou na Hukvaldy se srazila dodávka s osobním autem a na stejné dálnici počítejte s komplikacemi taky v úseku Nový Jičín Bělotín. Před Polomí stojí odstavené osobní auto. Záchranáři právě teď zasahují na Vsetínsku v obci Velké Karlovice. Na výjezdu na Slovenský Makov boural cyklista, na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky na Šumbersku u obce Mírov, ve stoupání z Mohelnice na Moravskou Třebovou, tady se srazilo nákladní auto s osobním. S komplikacemi pak musíme počítat i v Olomouci na ulici IP Pavlova, tady havaroval cyklista. A pozor i na dálnici D56, na trase z Frýdku Místku do Ostravy, za odbočkou na Staříč stojí porouchané vozidlo.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Rybáře trápí sucho. Hasičský zásah u výškové budovy ve Zlíně skončil. Hledají se golmani pro juniorské hokejové mistrovství světa. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho. Omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
3: Morava aktuálně.
2: V Novém Jičíně během prázdnin opraví další poškozené komunikace a chodníky. Více nám řekla tisková mluvčí Marie Machková.
4: Na přelomu července a srpna začnou v Novém Jičíně celoplošné opravy místních silnic a chodníků v majetku města. Provádějí se každý rok a letos se budou týkat ulic Slezská, Valašská, Hluboká, k Archivu a Rybníčky. Stavební firma zrekonstruuje součtu 4200 metrů čtverečních komunikací a 250 metrů čtverečních chodníků. Práce a s nimi jsou vysející dopravní omezení by měly skončit do konce září.
2: Radnice za zakázku zaplatí 4 miliony. Hasiči už ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet ve středu 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech minulý týden ve středu.
3: Rádio Čas, sport.
2: Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
3: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
6: Upřímně, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
5: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia
1: Čas. I dnes při úterku přináší Megalétto Rádia Čas další skvostnou cenu. Tentokrát hrajeme o lístky na olomoucký koncert kapely Queeny v srpnu, kteří vznikli jako podsta legendárních Queenů. No a už dvě dekády s úctou takzvaně pečují o jejich muziku. No a protože dnešní soutěžní věta zní tak, jak zní, a jakže zní, no řekneme si v příští půl hodince. Tak krásně jde si dnes ruku v ruce opravdu s tím, o co budeme hrát. No a už za pár minut, přátelé, společně vyrazíme do havířovského skateparku, kam dneska můžete vyrazit za našimi kolegy. Co konkrétně se tam děje, dozvíte se za pár minut.
0: Megalétto Rádia Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte hity, které milujete na rádiu Čas. No a přátelé, jak jsem vám slibovala, my se teďka živě podíváme do Havířova, konkrétně do havířovského skateparku, kde dneska probíhá skvělá akce a je na místě i rádio Čas v čele s naším milým kolegou Majky Mirkem Rešlem. Majky, já tě zdravím, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj Kiki a všem posluchačům, jsem se před chvilkou ještě hlásil ze studia, no a teď jsem právě tady v Havířově místním skateparku, kde je taky lezecká stěna, je to tady naprosto skvělé, ahoj.
0: Čověče, ty se umíš naprosto perfektně teleportovat, za to se ti klaním, no a povídej, přeháněj, co na místě můžou návštěvníci vidět, jak to tam vypadá, co všechno je teda kromě lezecké stěny k dispozici, jsme jedno velké ucho.
1: No, je tady toho ohromná spousta, každopádně se nám to tady pomalu ještě plní, celá akce startuje v 16 hodin. No a krom lezecké stěny tady bude také vstup skate klubu, vstup lezeckého stupu, bude tady parkourové vystoupení a ať už ti nejmenší nebo klidně ti starší jezdí na skateu nebo někdy lezli po stěně nebo nelezli, tak tady si to všechno můžou vyzkoušet, můžou si to tady prožít, budou tady zkušení instruktoři, kteří jim ukážou, jak se lozí po stěně, jak se jezdí na skateu a můžou se toho naučit. A třeba je právě dneska ta vhodná chvíle začít.
0: Přátelé, jenom abychom to uvedli na pravou míru. Kolega Majky nebude předvádět nic z parkourového umění, ani nebude tím, kdo bude tam učit jako ty nadějné talenty toho parkourového umění, ale kolega Majky celým odpolednem provází, takže akci moderuje a taky bude hrát k poslechu nějaké ty příjemné pecky, třeba i které znáte z Rádia Čas. Prosím tě, máme tam na místě i náš promo tým, tak co ti všechno nabízí?
1: No, já se teda přiznám, že se to všechno ještě chystá a připravuje.
0: Takže
1: nevím, co všechno tam bude. Ano, ale určitě spousta skvělých aktivit, od těch nejmenších až po ty nejstarší. Každý se tady rozhodně přijde na své. A jak jsi říkala, že já nebudu učit, tak pozor, protože já jsem jako malý jezdil na skateu, takže
0: chci si to
1: dneska vyzkoušet, jestli ještě vůbec něco umím, tak uvidíme, jestli zítra dorazím ještě do rádia na Smilové 12
0: hodin. Jsem to chtěla říct, že kdyby tě tady posluchači zítra na vlnách Rádia Čas neslyšeli, tak asi se někde polámal, ale pane bože, to nepřivolávejme čerta, nebo nemalujme čerta na zeď. Já věřím, že budeš opatrný, že zodpovědný seš dostatečně a že na sebe budeš dávat pozor, aby si zítra tady v pravé poledne mohl nastoupit.
1: Přesně tak to je. Kiko, děkuji moc krát za rozhovor, budu se těšit, že tady uvidím spousta posluchačů, je to tady fakt super, sluníčko nám přeje, jak jsem říkal, parkourové vystoupení, budou tady vystupovat lezecký klub, skate klub, no skvělá zábava.
0: Takže jste to, přátelé, slyšeli sami, havířovský skatepark, kde dneska od 16 až do 19 budete moci užívat venkovní skatepark show. Majky, moc si to tam užívejte, držím palce, ať dorazí co nejvíce posluchačů a mějte krásné odpoledne a všechny vás na místo zdravíme. Ahoj!
1: Díky, naslyšenou, ahoj!
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu nás čekají tropy a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 34 stupňů Celsia. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Korunní pevnostka Olomouc. 26. srpna, tedy poslední srpnovou středu, můžete vyrazit na koncert v rámci slavnostního turné ke 20 letům na scéně slavných Queenie. No a abyste na akci mohli jít zadarmo, potřebujete znát celé znění dnešní výherní věty. A ta zní následovně. Dnes vyhraji skvělé vstupenky. Jak trefne. Tak si větu poznamenejte, protože už v příští hodince se vám bude hodit. Ještě jednou raději zopakuju, dnes vyhraji skvělé vstupenky. Takhle zní dnešní výherní věta Megaléta Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@juliánka.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: úterního odpoledne s datem 28. července si užíváte a vychutnáte ve společnosti Rádia Čas a taky největších hitů, které milujete. No a budeme v tom pokračovat i po 16. Ta odbije za nějaké 4 minutky, no a pokud zůstanete s náma, tak vám jednak můžu slíbit další novinky, na které se můžete těšit od září, tedy po prázdninách. No a všem se soutěživým duchem, kteří byste se rádi v srpnu dostali do olomoucké pevnůstky, nebo olomoucké korunní pevnůstky, úplně zadarmo na koncert slavných Queenie, tak poslouchejte, protože v rámci megaléta tyhle dvě vstupenky v příští hodince rozdáme. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné úterní odpoledne.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: S komplikacemi teď musíme počítat na hlavním tahu z Frýdku Místku do Ostravy za odbočkou na Staříč. Stojí odstavené osobní auto. Vážná nehoda se řeší v Olomouci na ulici IP Pavlova. Tady boural cyklista. Stále jsou problémy taky u obce Mírov, na hlavním tahu Mohelnice Moravská Třebová. Ve stoupání tady se srazilo nákladní auto s osobním. Záchranáři zasahují v obci Velké Karlovice na Vsetínsku. Na výjezdu na Makov boural tady totiž cyklista. A pozor si musíme dávat taky na Hodonínsku v obci Ratíškovice, v ulici Vacenovické. Tady bouralo osobní auto, na místě jsou hasiči.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Čeká nás další vlna veder. V Plumlovské přehradě u Prostějova se zhoršila kvalita vody. Češky prohrály na mistrovství světa v lakrosu všechny 3 zápasy. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Evropa se podle meteorologů připravuje na další vlnu veder. Na přelomu července a srpna podle televize LTV Plus namíříme teploty až kolem 40 stupňů. Má jít o jednu z nejintenzivnějších epizod horka v moderní historii.
3: Morava aktuálně.
2: V ostravském Rius centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
4: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
2: Rius centrum se tak stalo vyhledávaným místem pro čtenáře a vybrat si tu může každý. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost teď označují stupněm 2 z 5-bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti. Lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali.
3: Rádio Čas, sport.
2: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa v lakrosu v Tokiu všechny 3 zápasy ve skupině. Skončí tak nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. Taky zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaný. Po celý den bude svítit sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná a teploty budou hodně vysoké. Namíříme 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
6: Přímě, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové, jak jsem kutil a podobno.
5: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Se srádiem čas a já teď ne, že bych jako chtěla síčkovat, jo, a otravovat tady s koncem prázdnin, ale jak tak nějak všichni víme, ten čas neúprosně běží. Za chviličku se budeme nacházet v polovině prázdnin, no ale pro ty, co už jako teď z toho chytají depky, tak prosím vás, v klidu, já tady pro vás budu mít něco pozitivního. Je jako běžné, že po těch prázdninách s příchodem nového školního roku přichází i nejrůznější novinky. Ať už v rádiích, jako tomu bývá i u nás tady na Rádiu Čas, ale třeba taky v televizích. No a jak už jsem dneska říkala, tak talk show Sedm párů Honzy Dětka se od září přesouvá na televizi Seznam. No a i třeba televize Nova chystá po dlouhých letech návrat oblíbeného soutěžního pořadu. Tak se na to mrkneme za chvíli, na co se můžete těšit a na koho po prázdninách, ale teď už další hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a teď taky Don Omarem. No a už po prázdninách se, přátelé, můžeme těšit na další ročník pěvecké show Superstar. No a něco mi říká, že to bude opravdu zábavná podívaná. Už jenom to hvězdné obsazení poroty. Eva Farná, Kuba Prachař, který se nám mimochodem minulý týden oženil. Chybět nesmí ani porotcovský kat Palo Habera a tuhletu trojici doplní taky mladý muzikant Kalin. No a celou show bude provázet moderátorská legenda Leoš Mareš. No a už víme, kdo bude doprovázet i soutěžící počas castingu. Bude to český zpěvák Vojta Drahokoupil a doprovodí ho mladá slovenská zpěvačka Barbora Hazuchová, která se říká Barb. Konkrétní datum premiéry ještě teda není známé, ale už teď víme, že po prázdninách od září se budeme u televize každý týden dobře bavit.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na moje hruska.cz.
10: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
11: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
12: Přijeďte třeba na víkend.
11: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
13: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas.
5: Hity, které mil...

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu nás čekají tropy a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 34 stupňů Celsia. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů.
2: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Přátelé, Queenie slaví v letošním roce 20 let a stejně tak slaví i v rámci svého působení dvou dekád na pódiích 40 let od posledních koncertů kapely Queen s Freddiem Mercurym. No a my tady pro vás dneska máme dvě vstupenky na srpnový koncert, který se uskuteční poslední srpnovou středu, tedy 26.8. v olomoucké Korunní pevnusce. No a pokud byste na tento skvělý koncert chtěli jít úplně zadarmo a znáte dnešní celé znění soutěžní věty Megaléta Rádia Čas, tak volejte linku 77 66 12 800 právě nyní a pokud se dovoláte jako sedmý v pořadí, tak lístky budou vaše. Já vám držím palce, no a jsem sama zvědavá, kdo půjde nebo pojede do Olomouce úplně zadarmo.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No a sedmý volající by měl být aktuálně na lince Rádia Čas posluchač Zdeněk. Téhož času za volantem, tak já se ptám, jestli se slyšíme, Zdeňku, krásné odpoledne.
2: Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Já vás zdravím, odkud teda zrovna voláte, kde se na těch cestách nacházíte?
2: V Olomouci.
1: V Olomouci, no nepovídejte, a my zrovna dneska rozdáváme dva lístky do Olomouce na vystoupení kapely Queenie, tak to byste měl blízko.
2: Ano, ano, to jo.
1: No tak to by padlo opravdu na úrodnou půdu, ale uvidíme, jestli se to podaří. Vy první část úkolu máte splněnou, dovolal jste se jako sedmý, ale víte, že já teďka po vás ještě něco budu chtít. Poslouchal jste dneska od rána vysílání?
2: Ano, ano.
1: Vy vypadáte, že vás snad ničím nepřekvapím. Tak Zdendo, povídejte, jak zní dnešní výherní věta.
2: Dnes vyhrají skvělé stupenky.
1: No, ale nepovídejte. To je tak krásně, si to jde jako ruku v ruce se vším. A vy si teda myslíte, že to je ta dnešní výherní věta, jo?
2: Ano, přesně, to si myslím.
1: No a myslíte si to velice správně. Zdeňku, dva lístky na Queenie v Olomouci jsou vaše. Viděl jste už tuhle tu partičku někdy, nebo to bude premiéra?
2: Premiéra to bude.
1: Premiéra, no tak já vám můžu zaručit, že to bude opravdu skvostná premiéra, protože oni jsou opravdu legendární. Queenie loni vlastně slavili i narozeniny s náma na megakoncertu Rádia Čas. Všichni jsme si nemohli vynachválit, tak věřím, že tenhle ten názor budete sdílet společně s námi. Tak si to užijte a víte už teď, koho vezmete sebou?
2: Asi kámoše.
1: No paráda, tak si to s kámošem užijte, hlavně mi nepokládejte, ať spolu vyřídíme, kam lístky pošleme. No a přátelé, vy si bruste zoubky zase na zítřejší soutěžení v Megaletě, protože taky zítra tady pro vás budeme mít skvostné lístky. Na co? Povíme si po 17.
0: Megaléto Rádia Čas.
3: Rádio Čas.

0: Ano, ano, je to tak. I tak to za to stojí. Ačkoliv před chviličkou nám posluchač Zdeněk z Olomouce vyhrál lístky na srpnový koncert kapely Queenie, tak přátelé, vy pokud budete poslouchat i další dny, tedy ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v dalších týdnech, tak si můžete tady na rádiu Čas i nadále přijít k dalším krásným lístkům. O jaké konkrétně budeme hrát zítra, tak to si povíme v následujících 60 minutách. Stejně tak vás pozvu na dnešní večer, nebo respektive podvečer, co vás tady na vlnách rádia Čas čeká, a bude toho mnohem, mnohem víc. A pochopitelně chybět nebudou ani hity, které milujete. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné úterní odpoledne, no a za okamžik už kolega Honza Gavelčík. Podíváme se, jak to teď kde aktuálně jezdí před 17. a taky nám Honza řekne, co se kde děje nového. Tak zůstaňte s námi.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, chtěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Bouračka se teď řeší na Novočínsku ve Fulneku v části Rlochovice. Havarovalo tady osobní auto. Velké problémy jsou stále na dálnici D48. Na trase z Nového Jičína na Frýdech Místek za odbočkou na Hukvaldy. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku u obce Ratíškovice v ulici Vacerovické. I tady je bouračka, na místě jsou hasiči. A kolony se právě teď tvoří v Uherském Hradišti v ulici Sokolovské.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Na nouzovou linku ministerstva zahraničí se obrací čím dál víc lidí. Ostrava podpoří ekologické projekty. Tenista Lehečka zahajuje přípravu na turnaj v Los Cabos. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Čechům v cizině pomáhá nová nouzová linka ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července přijala na 450 hovorů. Lidé se na ní nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
6: Morava aktuál.
5: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
7: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
5: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Krajskou nemocnici v Tišnově čeká modernizace. Opravou projde pavilon z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů.
6: Rádio Čas, sport.
5: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky představí poprvé s novým trenérem Frederikem Fontánem. Zítřek bude jasný až skoro jasný s teplotami od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
9: Upřímně, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové. Jsem kutil a podobno.
8: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: floor.
1: Čas. Rádio Čas. This is a mission impossible. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterní odpoledne je v plném proudu, jste s rádiem Čas. My máme 28. červencový den, což je 209. den roku 2026. Do konce letoška nám zbývá už jenom 156 dnů, to je šílené, a svátek slaví Viktorové. Tak všechno nejpánové, no a co všechno se k dnešnímu datu ještě váže, tak o tom své ví už naši kolegové z ranního vysílání. Tak pojďme si poslechnout, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Poznejte panovníka, který v tento den v roce 1540 nechal popravit za vlastizradu Thomase Cromwella. Takže tento panovník pochází z Anglie, založil vlastní církev, toužil po mužském dědici, ale dějiny změnila jeho dcera, popravil dvě své manželky a celkem jich měl 6.
4: Rudolf 8.
5: Náhradně za 5, prosím.
3: No, ne.
4: Ne, Rudolf? Ne, proboha, Rudolf. Ne. Jak se jmenoval 8? Jindřich 8, proboha.
3: Ano.
4: Proboha.
3: Ano. Jsi mě zmátl tím Rudolfem, ale byl to Jindřich 8.
4: Tak jako.
3: Mhm. Ano, ano.
4: Co je, Marťo?
5: Nic v pohodě, jenom tady dýchám aspoň. Mám cvičení.
3: Dnes slaví narozeniny taky Kaori Chinen, což je japonská hráčka Go. Mhm. Jak se Go hraje?
5: Tak hraje se to rukama.
3: Ano.
4: Mě to připomíná, že to je nějaká stolní hra, jako připomíná to nějaké, já nevím, skákací dámy nebo něco takového.
3: Jo.
4: Jako,
3: no. Jo, připomíná to naši dámu, ano, ano. Jak se jmenuje deska, na které se Go hraje?
4: Vu.
5: Hu, hu.
4: Či?
3: Tak mám možnosti.
4: Zkus, no.
3: Tak za A Zohan, za B Goban, za C Logan.
5: Myslím, že to Bčko, to Gohan.
4: Jo. Velmi japonský.
5: Jo,
3: je to tak. No a dnes slaví taky narozeniny tento muž.
6: Často mi jakoby předestírají, to jste nečekal, že to také dopadne, že jo?
5: Zpěvák?
3: Ano.
5: Aha.
3: A?
4: Jo, už vím, jo, díky bohu, no.
7: S cizí ženou v cizím pokoji.
4: Takže Michal Kocáb.
3: Je to tak. Pánové, já vám gratuluji.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Říkáte si, že byste rádi vyrazili na 80% vyprodaný koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna, ale do rozpočtu letošního léta se vám to už moc nehodí? Přátelé, nevadí. My vám ty lístky dáme a úplně zadarmo. A to už zítra. Takže nezapomeňte poslouchat naše vysílání Rádia Čas už od rána, kdy v rámci našeho megaléta budeme opět a zase, jak tomu bývá dobrým zvykem každý všední den, skládat soutěžní větu. No a pokud ji pochytíte komplet celou a dovoláte se v odpoledním vysílání ve správném pořadí, které vám určíme, tak lístky budou vaše. Já si myslím, že to za to stojí, tak budu držet palce a vy nezapomeňte pozorně poslouchat taky středeční vysílání Rádia Čas.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdybych byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak vám záleží pokon. Jsem fakt takovej, že když 2 dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
4: Život plyne dál.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu nás čekají tropy a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 27 do 34 stupňů Celsia. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů.
2: Hity, které milujete.

0: klidného pozdního úterního odpoledne užíváte s hity, které milujete na rádiu Čas. My v nich budeme pokračovat i za pár minut. Těšit se můžete na Davida Dale'a, bude taky Rick Astley a nebo třeba Slza, spoustu dalších. No ale každopádně, přátelé, jako každé úterý, ani dneska nepřijdete o tradiční úterní program podvečerního času. A to pořad energiemi. Do něj dnes přijal pozvání pohybový terapeut Radek Laci, se kterým se otevřou témata třeba vyrýsovaných břišních svalů, poslouchání našich těl a taky se budeme bavit o tom, jak moc se naše vnitřní emoce podepisují na našem těle. O tomhle všem a ještě mnohem více se dozvíte po 18. podvečerní na Rádiu Čas v podcastu Energiemi.
1: Rádiu Čas.

0: teďka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence-juliánka.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Chtěli byste, přátelé, svoje kolegy pozvat na oběd a přitom za to nezaplatit jedinou korunu? No, máte možnost. Máme tady totiž akci, která nese název Obědovka Rádia Čas. A pokud se na našich webových stránkách Rádia Čas přihlásíte a vyplníte opravdu kratičký formulář se svým jménem, kontaktem a názvem vaší firmy, tak se automaticky zapojíte do našeho slosování a pokud se vám během všedních dnů kolega Aleš Šklubal před pravým polednem, tedy mezi 11. a 12. hodinou ozve a zavolá, tak my vás na ten oběd pozveme. A vy budete moci zamachrovat před svými kolegy, případně před svým šéfem, že zvete na oběd. Tak určitě neváhejte využít této šance a nezapomeňte se registrovat do naší obědovky Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: A my to naše dnešní společné povídání na rádiu Čas, přátelé, uzavřeme takovou krásnou vzpomínkovou, zážitkovou, cestovatelskou zprávou, můžeme říct, která přišla na náš WhatsApp v rámci dnešního téma, kdy jsme se vás ptali, kolik destinací jste procestovali a navštívili. No a posluchačka Marta vzpomíná, že jednakže nás z jihu republiky ráda poslouchá, za což moc děkujeme, a že když ještě existovaly volné jízdenky pro nádražáky, tak každý rok naplánovali, kam se pojede. Za příplatek se mohlo dostat na Gibraltar, Sardinii, nejdelší cesta pak prý byla z Itálie lodí do Řecka a plno zážitků zpět přes Rumunsko, Bulharsko. Teď už jen letecky Kap Verdy, Itálie, Anglie, Egypt, Izrael, nejskvělejší zážitek ze Sardinie domů, lodí, když Moravská Slivovice zmohla část posádky. Jo, to byly nádherné časy, vzpomíná Martička. Martičko, děkujeme za tak krásnou vzpomínkovou zprávu, stejně jako vám všem ostatním, kteří jste se během úterního dne s námi dělili o vaše cestovatelské zážitky. Já vám popřeju krásný zbytek úterního dne, no a rozhodně nezapomeňte poslouchat i podvečerní program Rádia Čas, kdy se na vás chystá další díl energie mi podcastu. Kiki Střelcová se loučí a přeju pohodový zbytek dnešního dne.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
3: Chceš lístky na Queenie, Marka Ztraceného, havířovské slavnosti a nějakou další pecku?
2: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
4: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk.
1: Hity, které milujete. Rádio
5: Čas. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zdržíme se na Novojčínsku v obci Fulnek v části Jerlochovice na hlavním tahu. Bouralo tady osobní auto. Hasiči stále zasahují taky na Hodonínsku u obce Ratíškovice v ulici Vacerovické. Stala se tady dopravní nehoda.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Rybáře trápí sucho. Voda v nádržích v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu. Hledají se golmani pro juniorské hokejové mistrovství světa. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho. Omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
2: Morava aktuál.
8: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čerťák, Údolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníku Tvrdkov a Edrovice. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť. Protože 109 obcí splnilo podmínky, získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili. zvýšili. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
2: Rádio Čas, sport.
8: Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Zítřek bude jasný až skoro jasný s teplotami od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
11: Přímě, já jsem si taky jako přehlédl trošku, ale u písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové, jako jsem kutil a podobno.
10: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
12: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Jak moc se emoce propisují do naší fyzické schránky? Jsou silné a vyrýsované svaly známkou toho zdravého a správně fungujícího těla? Proč bychom se měli koncentrovat na naše břicho? A proč bychom měli taky notně zpomalit? No tak nejenom o tom si budeme dneska povídat.
2: Hra s energiemi. Evou Rigler.
12: Lektor pohybu, který spojuje práci s tělem a emocemi. Už jako dítě v dětském domově objevil, že pohyb může být víc než jenom fyzická aktivita. Je totiž způsobem, jak uvolnit to, co uvnitř bolí a tlačí. Z vlastní zkušenosti ví, jak se trauma ukládá do těla a jak ho pohyb může pomoci postupně uvolnit. Ve svém programu Pohybové espresso kombinuje práci s dechem, techniky inspirované metodou DNS a hlavně laskavé vedení k většímu vnímání sebe sama. Jeho osobitý přístup k emocím a k pohybu je pozvánkou k tomu zpomalit, naladit se na naše tělo a najít v něm úlevu, klid i sílu. Radek Laci, můj dnešní host podcastu Energiemi. Radku, ahoj, já tě tady moc vítám.
13: Ahoj, děkuji za pozvání.
12: Pamatuješ si ty ten úplně první moment, kdy jsi uvědomil, že pohyb pro tebe znamená něco víc? Něco víc než jen fyzickou aktivitu a snahu o výkon?
13: Já jsem ho jako nepřestal nevnímat, protože vždycky byl jako součástí mě. A už jako malý dítě jsem vždycky dělal různé přemety, stojky, hvězdy. A vždycky jsem prostě dělal ty věci, které mě jako baví. Ať už jako to malé dítě, tak je teď jako vlastně v dospělosti. Má to nějaký rámec, má to vlastně nějaké jako pochopení, respekt, v kouzovkách jako odbornost a metodiku. Takže fakt prostě jako od malinka.
12: Ty hodně pracuješ s konceptem pohyb, tělo, emoce. Uh-huh. Jak moc se právě ty emoce a to, co prožíváme uvnitř, jak moc se to propisuje do toho našeho těla?
13: No úplně do 100% bych to tak jako řekl, když bych třeba dal do nějakých čísel a pro lepší pochopení, protože když jako pracuješ se svým tělem, tak to tělo zpravidla bývá jenom v vzůvkách jako snůžka našich emocí, prožitků, zkušeností a toho, co si vlastně jako neseme z té naší minulosti. A nikdy mě jako vlastně jako nenapadlo tyhle věci oddělovat. To pro mě bylo naprosto jako přirozená věc, která byla jako pro mě součástí. A dost dlouho jsem se potýkal s tím jako nepochopením, že vlastně tohle musíme oddělit, že jenom jako cvičíme. Takže pak jsem to vlastně uchopil a pak jsem zjistil, že mnoho mých kolegů tak to často jako oddělí a tam já jsem vždycky viděl, nebo jsem se snažil nacházet ten rozdíl, co já těm svým jako lidem můžu dávat, nebo tím svým kamarádům, přátelům, lidem, kteří teď chodí se mnou na pohybové terapie.
12: Na druhou stranu, pravděpodobně každý z nás si v životě prošel nějakou podobu bolesti, nějakými emocemi, nepříjemnými, nelibými, nějakými traumaty. Jak s tím pracovat, teda právě prostřednictvím našeho těla a toho pohybového aparátu?
13: Myslím si, že úplně ten základ je přijmout tu bolest, taková, jaká je. A jak se často říká i v různých jako terapeutických sezeních, nebo já to vnímám jako součást, že když vlastně sdílíš ten problém nebo si ho uvědomíš, tak už máš vlastně jako 50% problému vyřešenýho. A je právě jako hezký, že za mnou chodí lidé, kteří už si ten problém uvědomují. Že mají třeba blokády hrudníku, že mají právě ty zatnutý čelisti, nebo že bolí bedra a už se jako uvědomí, že to nemusí být jenom fyzická nebo fyzická příčina, protože už byly u různých fyzioterapeutů, pohybových odborníků, lektorů a vlastně nikdo jim nedokázal pomoct. A pak třeba šli naopak na nějakou formu terapie a tam jim pomohl ten terapeut s hlavou, jak to jako uchopit. Ale ta bolest vlastně jako neodešla. A vlastně ten člověk, když pochopí, že ten komplexní přístup, uchopení té bolesti a aktivní práce s tělem, když si to dáš vlastně jenom do kontextu, že to může mít dopad do toho našeho těla i do toho našeho psyché, tak máš skoro v uvozovkách jako vyřešeno. Nebo ucítíš vlastně jako velkou úlevu. Protože často na svých lekcích nebo i na svých vystoupení vysvětluju v praxi, že to tělo je vlastně plný bolesti. A ta naše hlava častokrát tenhle ten stav jako vytěsňuje. Protože když se nám něco stane, tak ta naše hlava to vytěsní, protože se potřebuje ochránit. Protože my potřebujeme nacházet to bezpečí, potřebujeme zalíst do té jeskyně. Ale to, co ta naše hlava zapomene, tak to naše tělo si pamatuje. Takže proto jsou nějaké cviky, které tě vyloženě štvou a které v tobě tak jako začnou tak jako nadýmat ten vztek. A je to třeba, nevím, myslím si, pozice dřepu, může být třeba pro někoho úplně jako pozice, ve který fakt začne ze sebe dostávat ten vztek. Někdy je to třeba takový ten příklad z praxe, že někdo prostě o to musí nadávat, že to je jako těžký, že to jako nedává. A vlastně to je takový ten začátek. Já vlastně postupuju tak, že nejdřív vlastně jako vypnu hlavu nebo ji přetížím, protože využíváme cviky, které jsou náročné na hlavu, takže ty to vlastně jako nepochopíš, protože to jsou přirozené cviky, které kombinují právě s DNS-kou a s různými jako fyzioterapeutickými principy, což je těžký na tu hlavu. A pak jdeme do toho těla a v tuhle chvíli já chci vlastně jako po těch lidech, abychom přetížili to tělo, abychom vlastně vyčerpali ten svalový potenciál v té dané pozici a pak začneme takzvaně rebootovat ty svaly. A vypadá to tak, že jsi v nějaké pozici třeba výpadu a to by se třeba klepe zadní noha. Mm-hmm. A to je ten shaking. Mm-hmm. A to je ta jedna jako z metod, ve kterých ty vyklepáváš z toho svého těla tu bolest. Někdy to můžeme říkat trauma, cokoliv, ale je to jako, že vyklepáváš z toho svého těla tu bolest jako takovou. A pak samozřejmě provádím tu meditaci, kdy se vrátím zpátky do hlavy, uchopíme tu bolest jako takovou.
14: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
15: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Ty jsi teď otevřel spoustu linek, které bych já ještě ráda tak dál otevřela a dál si o nich povídala. První věc, která mě napadá. Ve chvíli, kdy opravdu jsme v tom pracovním režimu, jsme ty zebry na útěku, jsme ve stresu, jsme v tenzi a vnitřně cítíme, že teď už bychom potřebovali ten shaking, že už potřebujeme to uvolnění, vyklepat to ze sebe, zkrátka prostě jenom být spokojení. Tak co můžeme udělat? Co můžeme udělat třeba i v tom pracovním režimu, když cítíme, že ta tenze už je příliš velká?
2: No, mě jako naplno první prostě dát si to pohybový espresso, protože to je vlastně jednoduchý, rychlý a můžeš to odcvičit kdekoliv, protože prostě k tomu potřebuješ tyč od koštěte a žádný pomůcky, žádný gumy a žádný kettlebell, žádný činky, protože to je jenom práce s tělem. Nejlepší je prostě buď jako vyskákávat ten stres, anebo si prostě zacvičit jako zvíře, protože tam v tom pohybovém espresso mám i takový hezký cviky, který přizpůsobují nebo který jsou inspirovaný zvířatama. A to je to, co ti právě rozvolní to tvý tělo, že to není to posilování jako takový, kdy prohlubuješ tu svoji tenzi, ale naopak, že se jako uvolňuješ. Takže nejrychlejší nebo nejlepší je pro lidi, kteří často prosí v kanceláři, tak jim stačí si třeba jenom vyměnit židli. Nemít tu židli na kolečkách, ale mít třeba tu židli normálně s nohama. Mm-hmm. Protože když máš židli na kolečkách, tak se odrazíš od stolu, dojdeš si, sklouzneš se pro skleničku a vlastně ti to všechno zamezuje k tomu, aby se hýbala. Ale aby si jenom jako pracovala. Takže vlastně se vytváří trošku složitější podmínky k tomu, aby se mohla být v vozovkách produktivnější, ale zároveň ve svém těle. Protože to ti donutí dojít si pro tu vodu, že jo, někam jinam.
1: Další věc, čelisti. Ty jsi to tady několikrát zmínil, že ve stresu a vlastně zase v té tenzi zatínáme čelisti. Já sama se přiznám, ano, dělám to a mnohdy se u toho přistihnu. Co to nám samotným má signalizovat, když tohle pravidelně děláme?
2: Ten signál je úplně jednoduchý. Tělo nám tím říká, že musíme povolit, že máme tu tenzi a že někde něčeho máme hodně. A co se týče jako z pohledu toho emočního, nejčastější tam bývá stres nebo nějaký vzorec nepřijetí, ale může tam být cokoliv jiného, že třeba hodně pracuješ a nemůžeš si dovolit si teď jako dát ruce za hlavu a lehnout si. Může tam být jakákoliv vlastně emoce, která vlastně nevyšla ven. Ale vlastně proč se to děje třeba v tom spánku, tak je to kvůli tomu, že tělo ve spánku se cítí nejzranitelnější. A tím, jak držíme v sobě tu emoci, jakoukoliv, můžeme třeba vzít ten vztek, ten je asi jako nejjednodušší, tak my vlastně tím, že ho nedostaneme ven z toho těla, tak ho držíme. A my vlastně musíme přežít. Naše tělo je vlastně ve fázi přežití, i když spíme. Proto je v napětí a proto máme tenhle to, že skřípeme zubama nebo že hodně zatínáme ty svaly, žvíkací svaly, což je vlastně takový hodně silný sval, který se jmenuje maseter a to je jeden z nejsilnějších svalů na těle. Takže proto my to musíme všechno držet, protože je pro nás bolestivý přijmout tu zranitelnost toho našeho těla a bojíme se uvolnit, protože máme v sobě tu napětí, jsme ta zebra. My spíme v té zebře, která utíká, přestože bychom se měli jako uvolnit. Takže my tam jsme v této poloze. Takže ideálně je přijmout tu svoji citlivost nebo tu bolest, uvolnit to, ať už nějakou. Může to být třeba terapie, že můžeš chodit na terapie, tam můžeš pracovat s tou emocí, proč si to dělo, můžeš pochopit nějaký kontext, určitě s tělem, bez toho to nejde, aby si nějakým způsobem ze sebe dostávala to napětí, na základě vzteku, nepřijetí a potřebuješ na základě toho nějaké jako hodnoty, což každý máme trochu jiný, ale je to o tom umět tu emoci dostat ven, protože když tu emoci spolkneme, tak se v našem těle chová jako jed. A tudíž nám to ubližuje. Takže my ve chvíli, když máme ty emoce a máme v sobě to všechno nakumulované v podobě třeba těch zadnutých čelistí, tak vlastně všechno děláme proto, abychom to ještě víc jako upevnili. Protože cítit tu naší bolest je extrémně bolestivý. A je to tak strašně bolestivý, že radši od toho jako odcházíme a jdeme do toho fyzického těla. Protože ta fyzická bolest, kdy máme nějaké špatné zkušenosti, tak ta fyzická bolest je pro nás jednodušší. A tím pádem můžeme si na to vytvářet i nějakou formu závislosti. A tím se ta závislost vlastně jako definuje. Takže pak jsme závislí na tom stresu, na tom stresovém hormonu kortizolu. Proto třeba hodně pracujeme. Je to takový ten stav toho keep it busy. Furt jsme jako busy, furt jsme zaneprázdněný. Ale vlastně svým způsobem jako nejsme, jenom si neumíme dát tu pauzu, protože když si nedáme tu pauzu, tak dáme prostor těm našim myšlenkám, tomu našemu vnitřnímu kritikovi, který nám přesně řekne, no jo, ale ty nic neděláš. Ty bys měla něco pro sebe dělat, něco pro společnost. Třeba z historického nějakého hlediska to může být, měli bychom být prospěšný. To častokrát, to jako za toho komunismu tady bylo. A to je to, co v nás vlastně vytváří to napětí. A ten vnitřní kritik ti potom řekne, no jo, tak já jsem asi jako nedostatečná, nemám dostatečný pocit toho přijetí, nejsem moc jako dobrá, nelíbím se, nevím, svým partnerovi, ve škole mě vlastně jako moc někdo jako nemá rád a podobně. A už ty myšlenky vlastně jdou na ten povrch. A my, abychom ji nemuseli čelit, tak radši jdeme zase pracovat a držíme se jako busy, zaneprázdněný. Protože to furt pro nás jako mnohem snadnější cesta, abychom nemuseli čelit ty svý naší bolesti vnitřní.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Když se bavíme o bolesti, tak mnohdy třeba i ta cílená a kýžená bolest souvisí s cvičením, s nějakým pravidelným cvičením, pohybovou aktivitou, s tím, že si budujeme tu svalovou hmotu. Nicméně mě by zajímalo, když se podívám na obrázek všech těch mužů a žen, kteří mají vyrýsované ty břišní svaly a prostě jde to krásně vidět, je takové břicho, takové svalnaté, vysekané, vyrýsované břicho, je tam rovnítko s tím, že je to zdravé břicho?
2: Jak kdy a v jakém kontextu? To je strašně individuální, ale z většiny případů to tak jako zdravý není. Samozřejmě, když bych měl třeba kulturistu pod rukama a uměl by správně funkčně zapojit trup, tak jako proč ne? Ale ta praxe jako taková, tak je z 90% je to špatně. Protože často máme přetíženou část toho přímého břišního svalu. Takže z pohledu té společnosti, která nás nutí zase dělat ty výkony, tak chceme mít všichni ty jako buchty. Chceme mít to břicho. A teď, kdyby si šla třeba na koupálko, tak se podívej na ty lidi, jak každý tak trošku zatahuje to břicho. A to je špatně. Vtažený břicho a mít jenom ty buchty, tak je nezdravý. Ale když máš jako celý ten trup jako válec a je vlastně jako aktivní a jsou tam vidět i ty příšní svaly, tak je to jako v pohodě, ale to je spíš jako na fyzioterapii nebo na to, abych vysvětlil, jak to vlastně funguje, to břicho, což by měl být jako válec, měl by být hezky jako aktivní a měl by podporovat třeba funkci střeva, měl by podporovat to, abychom dobře trávili, měl by podporovat, abychom si dobře došli na záchod, abychom třeba neměli problémy s močákem a podobně. Takže kdybych měl třeba nějakého člověka, tak na ně bych to mohl jako krásně ukázat, jak je to dobře a jak je to špatně, protože každý to břicho by mělo podporovat to naše zdraví. Ale ta společnost nám říká, makej, když nemůžeš, tak přidej víc. Ale já právě říkám, když nemůžeš, tak přidej míň. A tam vždycky je potřeba začít.
1: Já se ve fyzioterapii a myslím si, že i u tebe setkávám velmi často s tím, že ale přece jenom to břicho je základ. Je to základ všeho. Z břicha jde to zdraví a ta síla. Takže je to tak? Je to opravdu tak?
2: Často říkám na svých workshopech, že všechny cesty vedou do břicha. Každý sval, který máme v těle, tak by měl být napojený na břicho. A třeba lopatka, široký zádový sval, tady máme ty křídla pomyslný, tak ty jsou spojený s trupem. A pokud nejsou, tak jsou napojený na další svaly, které vedou do toho trupu. Takže ano, je to pravda, pokud nemáš vlastně funkčně zdravý trup, tak jakýkoliv, který ty děláš, to děláš špatně. A je to velmi tenký rozdíl, nebo je to velmi tenká hranice mezi tím, kdy si ubližuješ a kdy se uzdravuješ.
1: Radku, ty propojuješ emoce s tělem a mě to nedá se nezeptat. V tom případě, ve chvíli, kdy v životě něco prožíváme, něco těžkého nebo i něco krásného, libého, tak to cítíme v břiše. V případě zamilovanosti jsou to třeba takový ti motýly v břiše. V případě intenzivního stresu a přetížení je to stažené břicho a něco, takový v podstatě specifický pocit, který nám říká, že něco v tom životě není správně. Souvisí to spolu?
2: Vždycky. Kdo si myslí, že ne, tak je dobrý se o tom něco přečíst, anebo naslouchat tomu svýmu tělu. Jenom se jako zastavit, co se děje v těle, když jsem, a tři čárky můžu doplnit, ve stresu, nebo když potkám nějaký protějšek svůj, který se mi jako líbí, nějaký crush prostě. A to je to, cítím se skvěle. A to je to, zase myslím, že naše společnost trošku potřebuje možná zpátky nacítit. A je to, že ten klid je pocit. Klid není informace. Proto se říká, cítím se v klidu. A neříká se, myslím si, že jsem v klidu. Protože to není v hlavě. Ale je to v tom těle. Protože častokrát je to jenom komunikace toho našeho těla. A to je to, co ta naše společnost ráda jako rozděluje, nebo jak jsme zaměřili ten výkon, ještě v dnešní jako době digitální, kde se musí splňovat algoritmy, aby se to propojilo a podobně. Ale vlastně je to o tom, že ta naše společnost hodně rozděluje, ať už emoce, tělo, vnímání, cokoliv. Rozděluje se vždycky na ty dva tábory, ty, co jako cvičí ve fitku a pak ty, co cvičí jako jenom s vlastní vahou, ale vždycky by to mělo být úplně všechno dohromady. A ten základ se tvoří vždycky v trupu. Takže když ty chceš cvičit třeba s činkama, tak musí začít nejdřív ovládat perfektně svý tělo, aby se neubližovala. Takže vždycky je tam určitý jako napojení. I jako třeba pracovat s činkama je v pohodě. Já jako rád cvičím s činkama, ale vždycky musím být dominantně zafokusovaný ve svém vlastním těle, ne na tu činku.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
6: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
7: KP Revital Ostrava.
6: Vaše práce,
5: vaše stopa.
6: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
8: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
9: Megakoncert Rádia Čas.
8: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Radku, ty jsi to tady několikrát zmínil. Slovo zpomalit. Že bychom měli zpomalit, trošku sklidnit. Jak si můžeme dovolit zpomalit se, když žijeme v roce 2025 a ten svět má nějakou turbulenci, která nás žene a která nás popohání k tomu výkonu. Jak můžeme zpomalit?
2: To jsou úplně jednoduché věci, jenom myslím si, že zpomalíme ve chvíli, kdy začneme cítit. Je to úplně něco jiného, když běžíš po louce v botech a je to úplně něco jiného, když po té louce se zastavíš, sundáš si ty boty, sundáš si ponožky a jenom stojíš. To je úplně jako jednoduchý rozdíl v tom zpomalení, protože ve chvíli, když ty cítíš, tak ty podporuješ ten nervový systém, aby se vyklidnil. Zase tu běžící zebru v sobě ty uklidňuješ. Říkáš jí, je to v pořádku, všechno je jako dobrý. Takže už jenom tím naším vlastním pocitem začneme zpomalovat. Ale samozřejmě má to ty v uvozovkách rizika, že budeme muset se jako trošku podívat se do sebe, protože přesně tam pojede ten náš vnitřní kritik. Jseš na louce, ale měl by si pracovat a měl by si dělat výkony. Takže to zpomalení může být dobrý v tom, že

0: cítit. Pak mě ještě napadlo, že zpomalit může být jenom to pojmenování si té reality, jak to mám já, jaká je ta moje v uvozovkách energetická úroveň a jak tepe ta společnost. Ta společnost nám opět často říká, výkony od 9 k 5, maky na počítači, možná ti tady uděláme nějaký workshop na zdravý sezení, ale to ti stejně nepomůže, ale máme to tady, protože se to má a máme v regulích pečovat o své zaměstnance a ty se trošku z toho dělám srandu, jenom aby si dělal ten rozdíl a když si uvědomíš, že tvůj vlastně jako energetický tok a ještě když jsi třeba citlivá, když jsi třeba jako, to je vlastně jako definice, jak je to, hypersenzitivní lidé, tak ty prostě to nedávají. Ty mají právě v té tepoucí rychlé společnosti, mají hodně jako náročnou situaci, když jsou v tom těle, protože jsou hodně v těle, ale vlastně potřebují pomalejší rozjezdy. A vlastně ten cit, když spojíš s tou realitou, že já nechci tady být v té společnosti, kde musím být v tom výkonu, a uvědomím si, to, co je pro mě to moje životní tempo, je trošku jiný a je pomalejší a je to v pohodě, tak já zkusím k tomu dělat ty malý kroky, abych to jako zvládnul, abych nebyl v tom výkonu. Takže to uvědomění si té doby, která nás tam trošku tlačí, jak je potom vrátit se zpátky do těla. Jak to mám já, jak je můj energetický tok, jak to u mě jako tepe, co mi dělává smysl. Je to jako, když bych měl na pohybové terapii 10 lidí denně, tak to vyhořím. Ale když si třeba vezmu 2 lidi denně, tak abych já měl čas jako sám na sebe, na svou rodinu, na přátelé, kamarády, tak ti to dává ten balanc svým způsobem, který stejně neexistuje. Ale k tomu se dostaneme.
1: No tak když jsme to otevřeli, tak co work-life balance? To je vlastně to, po čem všichni toužíme, abychom to měli tak krásně poskládané a ten život plynul. My jsme byli v zenu, protože všechno máme srovnané. Jaký máš pohled ty na work-life balance?
0: Tak teď to můžu jenom dopovědět, že work-life balance je prostě naprostá blbost, protože když třeba vezme člověka, který pracuje v korporátním prostředí, což neříkám, že to je špatně, protože to korporátní prostředí má svý jako obrovský výhody, ale je to o tom, že v tom korporátním prostředí často děláme hodně věcí, kterých je fakt jako na nás moc. A v tom korporátu často se jede ten work-life balance a je to o tom, že ty potřebuješ vyvážet, když máš hodně sezení, tak musíš mít hodně pohybu. Máš hodně psychicky náročnou práci, tak si zajezdí na kole a odlož si trošku to napětí. Ale já bych to spíš jako vyměnil za to, že je důležitý mít jako takzvaný jako energetický management. A to je, že ty ráno vstaneš a máš nějakou jako svoji takzvanou sociální baterku. A ta buď je jako dobytá na základě toho, že dáš si jogu, plaveš, nebo medituješ, nebo chodíš třeba po louce, nebo zajedeš na farmu, prostě porit krávy, úplně cokoliv, to může být. A něco, co tě vlastně jako nabíjí, nebo být jenom jako sama se sebou. A ta tvoje baterka je sociální, ta tvoje sociální baterka má třeba 100%. A když jdeš do toho korporátu a máš tu 100% baterku a ty si to uvědomíš, tak je to pro tebe to důležitý nosný téma, že tady dáš tolik energie do tohohle meetingu, tady tolik energie dáš třeba do natáčení podcastu a dalších 20-30% energie dáš do cvičení. Ale pak tam máš třeba, když to rozložíme 20-20-20, tak máš 2-4-60% vybitý baterky, do toho třeba máš rodinu, do toho potřebuješ, nevím, stěhovat nábytek, protože se stěhuješ, například, tak musíš si jako nechat 40% energie, takže nemůžeš jít tolik jako na ten výkon. A tohle je právě ten energetický management, který ti dává, když už to jako pojmenu, ten balanc. Protože když pracuješ v tom korporátu, tak ty tam jenom jako, je to teď vyměním rohlík za párek. A je to na chvíli dobrý, protože to je jenom jako změna. Ale vlastně ty, když jdeš do toho korporátu a pracuješ tam, tak ty tam pracuješ s tou svojí sociální baterkou a v tom výkonu. A ještě druhá věc, a to je, že ty potřebuješ pochopit, jak funguje to tvoje tělo, jak funguje tvoje psyché. Protože když vlastně děláš příliš toho moc, tak seš vybitá. A pak když třeba do toho fitka a seš přetížená, z korporátu jsi přetížená psychicky, jdeš do fitka, přetížíš se fyzicky, protože svaly, prostě potřebujeme mít ty svaly a potřebujeme to všechno udržet, jinak se nám rozpadne to naše tělo. A to je ten právě problém, že tam není ten work-life balance. A ještě poslední bod k tomu, tak je to, že cokoliv ty děláš v tom korporátu, tak vychází z tebe. To není o tom, že ty svý problémy, který neseš na svých bedrech, že já nevím, že máš třeba starou babičku a potřebuješ se o ní postarat, že to jako vypneš v té práci. Ty s tím celým tím emočním batohem děláš tu korporátní práci, máš tam ty meetingy, máš tam schůzky, točíš podcasty a řešíš další věci. Ale to není o tom, že ten pocit, tu starost o tu babičku necháš doma. Teď nemůžu, teď já jdu jako pracovat a odříznu to. To nejde, protože všechno vychází z nás, ať chceme nebo nechceme. A to je ten problém.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Radio Čas. Radio Čas. Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Radku, ty tady hodně povídáš o nějakém psyché, o duši, o emocích. Zároveň si hodně povídáme o těle. Jsou to dvě oddělené schránky? Je to nějaká duše v těle? Nebo je to vlastně jedno?
2: Je to vlastně takový mix všeho. Ono to jako nejde oddělovat, no. Protože to, jak se cítíme, tak ovlivňuje celé naše bytí a celou naší aktivitu, naší práci, vztah s rodinou i vztah k našemu tělu. A myslím si, že čím víc to budeme brát jako nějaký komplexní balíček, který prostě jako máme a naučíme se s tím pracovat, tak to je to, co nám dá tu cestu. Protože častokrát si myslíme, že to odložíme. Přesně zase ta starost o tu babičku, teď tady natačíme spolu podcast, tak tu starost o tu babičku teď jako musím odložit za dveřma. To prostě jako nejde. Je to vždycky spojený.
1: Vraťme se ještě na tu louku. Taky si moc rád používá tenhle příměr. Pokud jsme na té louce a začne pršet, tak co máme dělat? Narážím na to, že jsem u tebe viděla úžasné video, kde jsi popisoval, jak se lidé začnou chovat ve chvíli, kdy začne pršet. Že se najednou hrbíme a utíkáme před tím a snažíme se vyhnout těm dešťovým kapkám. Takže jak se máme chovat a co dělat ve chvíli, kdy začne pršet?
2: No mě napadlo, jako, co chceš. Jo, můžeš dělat, jako, co chceš, ale vím, co tím jako myslíš, protože já jsem na Instagramu vlastně dělal storíčko, že začalo pršet hodně, fakt jako hodně pršet a najednou ty lidi kolem mě utíkali jak splašený, úplně přesně ty zebry vyplašený a utíkali, zabalili si hlavu do nějakých jako igelitek, kabátů, aby jako nezmokli a já jsem tam tak jako jenom stál a řekl jsem si, to je super, že začalo jako pršet, to je dobrý, prostě se jako, je to dobrý to cítit, já si to jako dokážu jako užít, prostě to tak je a téma náražím na několik rovin, ta první rovina je, prostě prší, je to takový, jaký to je. A my Češi máme rádi, je vedro a je příliš vedro, protože je léto, že jo? A je zima, protože je zima. A máme problém vlastně jako se vším. Takže ten první bod je takovej ten, že ta sklenice nemusí být poloprázdná, ale může být poloplná. Je to jenom o tom nastavení mysli. Pak je ta druhá věc, uvědomit si, že vlastně neumíráme. Že nejsme ta zebra, která utíká, ale že to jako je a že se jako trošku můžeme na chvilku zastavit nebo nemusíme tak plašit, protože mám pocit, že jsme v té společnosti, kdy se jenom jako uspokojujeme a chybí nám trošku ta nekomfortní zóna. Jo, je to jako digitálně uspokojivá doba, ale když se jako budeme v dobrém slova smyslu dávkovat trošku ty nekomfortní zóny, tak budeme schopni se na ty situace líp adaptovat. A to je to téma longevity, jo. To je všichni tady teď jako říká longevity a biohacking, ale vlastně to longevity i ten biohacking je hlavně o té hlavě, protože je to o tom, jak my budeme schopni se adaptovat na tu dobu, na to, když prší, když je zima, tak prostě bydlíme kousek, dojedeme si tramvají a nic se jako neděje, když prší, nezmrzneme. Už jako nejsme v té pozici, kdybychom museli lovit mamuta, a nejsme v té pozici, kdy nemáme nic jako žádné oblečení na sobě. Že jako bychom umrzli někde v horách. Takže a to je zase o té zebře, která utíká, tak když si uvědomíme, že já nechci být ta jako splašená zebra. Neplašme se, je to v pohodě, je to jenom jako déšť.
1: Radku, ten čas neuvěřitelně letí. Já bych si byla schopná povídat ještě hodiny a hodiny. Ale vložím ti otázku, kterou pokládáme každému našemu hostovi. Ve chvíli, kdy i u tebe se něco děje, kdy není ten dokonalý work-life balance, kdy se možná třeba jednou za čas dostaneš do té pozice zebry. Jak dobíjíš baterky? Jak doplňuješ energii ty sám?
2: Každý to máme jinak, tak aby posluchači se nemysleli, že to musí taky dělat, ale já jsem často v samotě. Mě to jako nabíjí a nechávám, já potřebuji proudit, já potřebuji nechat proudit ty moje myšlenky a někdy třeba dobíjím baterky jenom tím, že jako jsem, jako v tichu. Ale není to o tom, že se zavřu jako někam do nějakého ticha, do nějakého sklepa, ale je to o tom, že mám sluchátka, tam se zapnu aktivní potlačení hluku a jenom jsem. Mám to třeba, teď jsem měl třeba jsem tágem, abych to stihnul, takže jsem si zapnul ten aktivní potlačení hluku a měl jsem tam ticho. A mám úplně stejný ticho, když třeba cvičím. Hodně lidí, těch cvičenců má jako hudbu, tam jim to hřve, tam je to motivuje, aby právě nemuseli slyšet ty své myšlenky, ale já tam mám jako ticho. A to je jako skvělý. A to je o tom, že já jsem jako spojený sám se sebou. A když mi tam vyjde nějaká myšlenka, tak si jako řeknu, no, tak to je dobrý, to je, mám další prostor ke zlepšení. Takže já si dobíjím baterky tím, že jsem v tichu, tím, že se dostávám jako do klidu a jsem hodně v těle. Takže když třeba jsem v pracovním módu, kdy jsem jako fakt ve výkonu, tak třeba než jdu jíst, tak se jako fakt zastavím a zapnu si určitou jako písničku, která má určitou jako frekvenci na náš mozek a ten mě jako vyklidní a pomůže mi to se dostat zpátky do toho parasympatikusu. Protože ten parasympatikus, jestli v tom klidovém režimu, když se jako vyklepáváš, tak vlastně začneš trávit. A když utíkáš jako ta zebra, splašená, tak přestáváš trávit. Takže takhle, no.
1: Radek Laci byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Radku, já moc děkuji za opravdu obohacující povídání.
2: Já děkuji za pozvání.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
2: Upřímně, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
1: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Radio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.

vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
6: Přímě, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl hobisexuálové. Jsem kutil a podobno.
5: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
4: Rádio Čas.
7: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

hity, které milujete. Tak když spolu spíme,

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
2: Přímě, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zas myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové, jak jsem kutil a podobno.
1: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
2: Upřímně, já jsem se taky jako přehlédl trošku, ale o písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové, jsem kutil a podobno.
1: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Radimem a Lenkou.
1: Homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení.
2: Přímě, já jsem se tak jako přehlédl trošku, ale u písmenko, a já jsem zase myslel, že jsou to lidi, kteří radši tráví čas v dílně. Já jsem četl homosexuálové. Jsem kutil a podobno.
1: Rána jsou naše hobby každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
2: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdybych byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
1: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
2: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. This is a mission impossible. Které milujete.
1: Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.